milovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s červnem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muza Fest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru, třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, zala nám, co jí kdo

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil, a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný a na velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají s pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divnej národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nám

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova Spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmař, Jirka Vondráčku se svým Spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo, Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

0: teď jít.
1: Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept potrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adržpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo

Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duo Ťuk ze Žamberka, Hynek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letí to, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duo Ťuk a Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

Mluvili jsme o Folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o který jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin & Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trmské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, dobře vyladěný tež.
6: I dnes nás čeká soutěžení nad větší zábavu, prostě není skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: knihu.
0: To by
1: mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady?
1: Ne, ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak, to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čuně z fotoaparátem.
2: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano?
3: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem... Scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatel, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, Dobromic, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no,
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží?
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejch je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele,
9: ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já bych si byl ten
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou, anebo ve sportce, nebo v jiné hře,
2: že,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90,
2: přesně
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel, ano. To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesli jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. A teď Rosák začal nadávat, my jsme se začali divit. vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáhně jí poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený.

0: je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vezmete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
3: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
2: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
3: No to samozřejmě snad. To,
2: ten základ.
3: To by dopad nějak špatně, jak šel v pau, to utek
2: asi. Samozřejmě.
3: No ne, dobrý, takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
2: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
3: Co, jestli mám polštář?
2: Finanční. Polštář asi máš,
3: mám,
2: jinak by tě bolelo za
3: krke. Já jsem si ušetřil a polštář na deku.
2: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž, však je to herec.
3: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
2: Ano,
3: určitě. Něco porouchá,
2: tak opustíme
3: třeba
2: to. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo, nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku. Tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo Dobrý je dál den. S námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A, jinak, a tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, smůžník, kdybyste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžníčky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlou's Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne. Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení, co jsem to přines na kontrolu. Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prvíti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když si mám. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorologie v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. Výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku od úterý připomíná výstava oblastního muzea a galerie v Mostě. Liberec zvažuje prodej stadionu Unisi fotbalovému klubu. Ráno a dopoledne čekejte převážně zatažino a na většině území deštivo. Teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili v úterý odpoledne poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
2: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
0: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. Expozici, která mapuje cestu městské hromadné dopravy na Mostecku od prvních kolejí až po současnost, představuje ode dneška oblastní muzeum a galerie v Mostě výstavou 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Součástí výstavy je soukromá sbírka Petra Kříže a také archiv dopravního podniku v podobě historických fotografií, dobových artefaktů a unikátních filmových projekcí. Vedení Liberce zvažuje o prodeji fotbalového stadionu Unisi prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Prodejem by mohlo město získat stovky milionů korun. Magistrát aktuálně nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu areálu. Záměr chce projednat na příštím zastupitelstvu. V případě, že si město stadion nechá, musí ho v blízké době nechat opravit, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál, ale s tím, že samozřejmě tam chceme některé podmínky.
0: Pracovní portály nabízejí už teď tisíce letních brigád. V červnu a na začátku července přitom budou ještě přibývat. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5 000 takových pozic. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, na západě kraje může pršet jen občasně. Kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat a čekejte přehánky. Na severu kraje bude pršet až do odpoledních hodin. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Liberecku, na silnici 1/35 za exitem 20 srazil řidič nákladního auta Srnu. S opatrností to ale objedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 5 a Zuzka Zejdová. Za chvilku nás čeká pohled do kalendáře, dneska už tu máme středu, je 3. červen. No a pak se vypravíme na největší letošní koncert klasické a filmové hudby v Ústeckém kraji. Je tu pozvánka, která je trochu předstihu, zazní totiž na podzim v Chomutově a my prozradíme víc v reportáži před 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Ivone Přenosilová nebo Babi Daněk.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 10 minut boty proti lásce přinesla Ivone Přenosilová. Tak a dnes máme 3. července, ano, je máme tu středu, takže je čas na to podívat se do kalendáře a červnová výročí nám připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola, tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém Svatém Kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
4: Co ty seš za sněhuláka?
3: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
4: Tebe staví až na jaře, ne?
3: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu? Při středě nás přechází fronta, trochu se ochladilo. Teploty teď ráno ale mezi 14 a 15 stupni Celsia. Radar nám ukazuje přecházející srážky, teď ještě třeba v okolí Roudnice nad Labem nebo Varnsdorfu. Předpověď říká, že bude převážně zataženo, ráno na většině území déšť, pak už může pršet jen občasně a nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dospívala Anna K. a my už s Českým rozhlasem Sever míříme na Majestát hudby. Takhle se totiž jmenuje koncert klasické a filmové hudby, který se letos uskuteční v Ústeckém kraji. Milovníci skladatelů Mozarta, Beethovena nebo Prokofieva a filmových hitů jako třeba E.T. Mimozemšťan, Letopisy Narnie, Apollo 13 uslyší svoji oblíbenou hudbu v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu a solistů na zimním stadionu v Chomutově v sobotu 21. listopadu. A výtěžek z koncertu podpoří i neziskové organizace.
1: Bude to koncert, kde se spojí klasická a filmová hudba na světové úrovni. Chceme přilákat naše spoluobčany na něco, co zažijou v Praze, aby viděli, že my dokážeme udělat v Chomutově i něco takhle velkého a nemuseli do té Prahy jezdit.
2: Říká producent a organizátor koncertu David Kickelhorn. Zimní stadion v Chomutově má pro koncert kapacitu 3800 diváků, zatímco výběr skladeb klasické hudby má na starosti Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Filmovou hudbu, která na koncertě zazní, vybral sám David Kickelhorn.
1: Třeba pro ty nejmenší z pohádky Horný dinosaurus od Michaela Dany, který je oceněný Oscarem. A dále tam bude pro zajímavost od Morriconeho Horný, zlý a ošklivý, kde právě tu zpěveckou část zaspívá naše solistka Lenka Audolenská. Třeba skladby jako S.E.T. od Johna Williamsa, což je velmi, velmi známý pro milovníky westernu, tak jsme nemohli zapomenout na Vinnetua.
2: Kromě Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude na pódiu také smíšený pěvecký sbor a solisté. O pěvkyni Lence Audolenské už byla řeč. Zpívat bude také Michaela Gimrotová-Štiková, známá z muzikálů Fantom opery, Evita nebo Ples upírů. Solo kytaru návštěvníci koncertu uslyší v podání Daniela Kroba, bývalého člena kapely Arakain, který propojuje hru na rockovou a klasickou koncertní kytaru.
3: Ne, nikdy jsem nehrál s tak velkým tělesem. To je v podstatě pro mě velká výzva. Já samozřejmě jako skládám takový jakoby vážný věci všechno, ale s takovým tělesem jsem ještě nikdy hrál. I když třeba, když jsme hráli s kapelou, měli jsme tam velký jakoby symfoniák z playbacku, tak to je něco jiného, jo. Ale jsem zvědavý, kde budu sedět a co vlastně uslyším. Samozřejmě budu mít sluchátka, budu mít in-ear, takže můžu slyšet všechno, ale samozřejmě bude to jako velká výzva.
2: Výtěžek z koncertu podpoří nadační fond Veroniky Kašákové pro děti z dětských domovů a sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v České republice. Z Chomutova Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dvě minuty chybí do půl šesté a také do chvíle, kdy uslyšíte další zprávy, které pro vás bude mít Zuzka Zejdová. A co se dozvíte? Třeba to, že v Liberci si až do pátku můžete zajít na festival dětského čtenářství. Víc ve zprávách, budou tu přesně v půl šesté.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Desítky studentů dnes projdou trasu z Postoloprt přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí tzv. Postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo tehdy zhruba 800 civilistů. Víc ve zprávách celou. V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice třetí třídy. Lidé v Liberci můžou ode dneška do pátku zajít na festival dětského čtenářství. Akce se letos zaměří na téma přírody. Festival se koná v Liberecké knihovně, v Naivním divadle a v kavárně Pošta. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Konference o médiích, reklamě a digitalizaci se dnes bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Pozvaní hosté budou podle programového ředitele konference Digimédia Jana Potůčka diskutovat i o financování veřejnoprávních médií. Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, na západě kraje může pršet jen občasně. Kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat a čekejte přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově je kvůli rekonstrukci vodovodu částečně uzavřená ulice v Alejích a zdržet se můžete na Litoměřicku mezi Úštěkem a Liběšicemi na silnici 1/15. V Zimoři je semafor a jezdí se kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, zprávy o půl šesté od Zuzky Zejdové jste slyšeli. No a za malou chvíli už pozvánka k našemu odpolednímu vysílání i dnes přivítá Alex Minářová po 13. hodině zajímavého hosta. A před 6. hodinou se v Babských radách naučíme, jak se postarat o růže ve váze, aby vydrželi déle čerstvé. Teď už písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Petr Muk.

0: Václav Neckář dospíval 8 minut po půl šesté, tak tedy dobré ráno. A teď už pozvánka na odpolední vysílání po 13. hodině. Nesmí chybět Alex Minářová a její zajímavý host. Koho si pozvala, na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
0: Ano, po 13. hodině. Určitě zůstaňte naladěni a za chvilku informace o počasí. Tak pěkné středeční ráno.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:15. Jaké máme počasí, tak tedy aktuální teploty v tuhle chvíli většinou okolo 14-15 stupňů. Pohled na radar ukazuje srážky, které jsou teď už spíš v Libereckém kraji, v okolí Nového Boru nebo České Lípy. A předpověď tam mluví o tom, že bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, ale odpoledne se pak bude protrhávat oblačnost, můžou se objevit nějaké přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková dospívala. Dobré ráno, v 5:47 se naučíme, jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost. Dá se říct, že o tom může rozhodnout i řestonku, nebo co máte zrovna okolo, v sousedství. Jsou tu babské rady.
1: Babské rady.
2: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé 2 dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

9 minut do 6 hodiny a v 6 hodin tu bude mít Zuzka Zejdová na Českém rozhlasu Sever opět porci informací od nás ze severu Čech, nejen odsud. A co se dozvíte? Třeba to, že mezi Postoloprty a Žatcem se právě dneska koná připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. Počkejte si na zprávy, budou tady přesně v 6 hodin ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT 2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Mezi Postoloprty a Žatcem se dnes koná připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. V Ústí nad Labem se dnes otevírá nové informační středisko Evropské unie. Školní rok si prodlouží 23 škol z celé republiky. Dnes bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Desítky studentů, žáků i dalších účastníků se dnes vydají na trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a oběti tzv. Postoloprtského masakru. Každý z účastníků ponese na krku karton se jménem jednoho z lidí, kteří při poválečném násilí přišli o život.
4: Pochod letos už popáté pořádá Žatecký okrašlovací spolek. Letošní ročník je součástí takzvaného roku smíření, který vyhlásil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ještě jako litoměřický biskup. Program vyvrcholí v 17 hodin poutní mší v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, kterou arcibiskup povede. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Ústí nad Labem dnes odpoledne zahájí činnost nové informační středisko Evropské unie Europe Direct. Sídlit bude na Masarykově ulici. Zahájení se zúčastní vedoucí zastoupení Evropské komise v Česku Monika Landmanová, senátor Jan Schiller z hnutí ANO a primátor Petr Nedvědický ze stejného hnutí. Následovat bude debata o aktuálních evropských tématech a příležitostech pro Ústecký kraj. V Česku má Evropské informační středisko dalších 12 poboček. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé České republice požádalo Ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
2: Naopak 45 základních a středních škol po celém Česku bude letos mít delší prázdniny. Ředitelé požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 30 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin.
3: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, na západě kraje může pršet jen občasně. Kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat a čekejte přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, při déle trvajících srážkách jen 16 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Litoměřicku na průtahu Třebenicemi pozor na silnici 2/237. Je tam kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno na severu, zprávy v 6 od Zuzky Zejdové jste slyšeli. Za chvilku nás čeká další z kriminálních případů ze severu Čech. Tentokrát nás zavede za 44-letý mužem z Teplicka, který příliš nezvládl situaci, kdy přišel o byt. A pak se rozhlédneme z nové vyhlídky Fénix na Mlýnské cestě nad Hřenskem na Děčínsku. Ještě předtím ale písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo Lucie.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: To, že člověk přijde o byt, je nepříjemná situace. 44-letý muž z Teplic ale podle policistů nezvládl právě nejlépe. Poté, co mu byla ukončena nájemní smlouva, si své rozčarování vybil na správkyni domu. Policisté uvádějí, že jí opakovaně posílal textové i hlasové zprávy, a to často i brzy ráno nebo pozdě večer. Urážel jí, vyhrožoval návštěvou a údajně i doporučoval, aby se raději odstěhovala za hranice. Žena se začala bát nejenom o sebe, ale i o své blízké a případ proto skončil u policie. Muž si teď vyslechl podezření z nebezpečného pronásledování a hrozí mu až roční pobyt za mřížemi.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 14-15 stupňů Celsia. Zajímavější je pohled na radar, který říká, že jsou tu srážky, hlavně teď v kraji Libereckém, ale jinak třeba i v Děčíně nebo v části Šluknovského výběžku. Předpověď mluví o tom, že bude převážně zataženo, na většině území se hlavně ráno objeví déšť a kolem poledne se bude otlačnost protrhávat, přecházet bude pak do přeháněk. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: V 6 hodin a 21 minut si opět uděláme výlet křížem naším krajem. A tentokrát navštívíme lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku. Ty lehly popelem při rozsáhlém požáru v roce 2022. A jak se krajina dává po požáru dohromady, to můžete vidět z nové vyhlídky Fénix. Dojdeme k ní z Hřenska mlýnskou cestou s redaktorkou Evou Bucharovou, mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
2: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
3: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
2: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
3: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
2: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářiště je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
3: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka.
2: Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
3: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
2: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Nápoj mládí nám doporučila Naďa Urbánková, tak dobré ráno. Za 3 minuty už bude 6:30 a tak vás mohu pozvat ke zprávám, které vám přinese Zuzka Zejdová. A co se dozvíte? Třeba to, že v Ústí dneska zahajuje činnost nové informační středisko Evropské unie. Víc si o tom řekneme ve zprávách, budou tu za chvilku.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vlahoště na Teplicku od 17 hodin promluví zástupci kamenolomu, představí rekultivace v areálu lomu, který leží poblíž Jeníkova a Oldřichova, víc ve zprávách v 7. V Ústí nad Labem dnes zahájí činnost nové informační středisko Evropské unie Europe Direct. Do konce roku 2025 působilo v Mostě. V Ústeckém kraji zajišťuje informační servis a pořádá přednášky nebo vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Na sjezdovce Skalka na Ještědu se bude ode dneška pást stádo ovcí. Podle ředitele ski areálu Ještěd Radka Chalupy ovce nahradí mechanické sekačky. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů při déle trvajících srážkách jen 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zdržet se můžete na Litoměřicku mezi Úštěkem a Liběšicemi na silnici 1/15. V Zimoři je semafor a jezdí se tam kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl sedmé jste slyšeli, to byla Zuzka Zejdová a já přeju pěkné ráno. Už za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech a v našem seriálu o městečkách a obcích se vyrazíme podívat na hřebeny Krušných hor do sport areálu Klíny. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo právě teď Jan Kalousek.

0: Býval Karel Gotta na Českém rozhlasu Sever, si teď můžeme říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Připomínám, že máme středu, je 3. června. V Děčíně v 17 hodin začíná vernisáží výstava Čapek 80. Připomene 80 let od založení divadelního spolku Karel Čapek Děčín a samozřejmě pohled do historie. V Litvínově začíná na nádvoří zámku Valdštejnů zámecké kulturní léto 2026. Ten první program odstartuje v 16 hodin vystoupením Marooking Bandu ze základní umělecké školy a kulturní léto, připomínám, potrvá až do srpna. A v Mostě je v oblastním muzeu a galerii dál přístupná výstava 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Běžte se podívat. Jsou tam historické fotografie, dobové předměty, filmové záznamy a samozřejmě jde o vývoj dopravy v regionu a můžete se podívat až do 31. srpna.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever a právě tenhle čas si vždycky povídáme o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme tedy k předpovědi, co říká aktuální situace, jak máme u nás na severu Čech.
1: Aktuálně máme na obloze velkou oblačnost, dá se říci, že až zataženo. A srážky se aktuálně vyskytují zejména na východě Ústeckého kraje a teplotně měříme od 13 až do 17 stupňů Celsia a na horách to máme okolo 11 stupňů.
0: Co říká předpověď, jaká bude středa?
1: Tak vlastně ještě teď ráno a dopoledne očekáváme, že se srážky vyskytnou zejména na tom východě kraje a vlastně v té západní části tam ty srážky už budou spíše jenom ojedněle a během dne pak očekáváme, že by se nám měla protrhávat i oblačnost a srážky se vyskytnou jen ojedněle a to ve formě přeháněk a teploty dneska naměříme od 19 do 22 stupňů Celsia.
0: Pojďme ještě k výhledu, před námi jsou další dny, bude se počasí nějak měnit nebo opět můžeme čekat deštivo?
1: Tak vypadá to, že vlastně v těch následujících dnech ty srážky vlastně zítra budou spíše až večer a v pátek zase ty srážky očekáváme na většině území, takže dá se říct, že ty následující dny budou jako na houpačce a vlastně teplotně očekáváme taky na houpačce, vlastně v pátek ve čtvrtek očekáváme do 26 stupňů Celsia a v pátek opět jenom do těch 20 stupňů Celsia.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď. Hezký den na Kočkov, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina PH na Českém rozhlasu Sever a my teď míříme v našem seriálu o malých městech a obcích na v Ústeckém kraji na hřebeny Krušných hor, protože tam najdete sportareál Klíny. Najdete tam i jedinou bobovou dráhu na české straně Krušných hor a spoustu dalších věcí, jak vás přesvědčí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Klíny na Mostecku mají rádi hlavně ti, co milují zimu, sníh a sluníčko. Klíny jsou střediskem zimních sportů, ale hezky je tam i v létě. Pro pěší i ty na kolech je tam několik turistických tras a cyklistických stezek. Obec Klíny vznikla v polovině 14. století. Předpokládá se, že to nejspíš souviselo s důlní těžbou v Krušných horách. V Klínech stával římskokatolický kostel svatého Antonína Paduánského. V roce 1947 ho poškodila vichřice a od té doby chátral. V polovině 70. let 20. století vyhořel a v roce 1985 pak byl zbořen. Ve sportareálu Klíny se můžete svést na jediné bobové dráze na české straně Krušných hor. Najdete tam i první a zároveň nejdelší zipline neboli lanovou skluzavku v České republice. Lano vede 130 metrů vysoko nad Čumenským údolím, měří 2 kilometry a uvádí se, že je 20. nejdelší zipline na světě a 5. nejdelší v Evropě. Kdo se bojí tak vysoko, může dojít pěkně po svých, až k rozhledně Jeřabina. Z Klínu je to asi 6 kilometrů. Z vyhlídky je krásně vidět na vrcholky Krušných hor, Českého středohoří, Chemičku v Záluží a město Most.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 4 minuty to bude 7. hodina, s ní také zprávy a Zuzka Zejdová vám řekne třeba to, že přehradu v Josefově dole v Jizerských horách bude nově napájet také Jelení potok. Více dozvíte v 7 hodin ve zprávě. Yeah!

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obyvatelé v okolí kamenolomu Lahošť na Teplicku se dnes dozvědí postupy při rekultivaci území. Přehradu v Josefově dole v Jizerských horách bude napájet nově také Jelení pokoj. Potok potrubí bude stát skoro 130 milionů. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Dnes bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Lahošti na Teplicku dnes promluví zástupci kamenolomu. Představí své aktivity při rekultivaci v areálu lomu, který leží poblíž Jeníkova a Oldřichova. Veřejné setkání začíná v kulturním domě v 17 hodin.
3: Zástupci kamenolomu vysvětlí, jak rekultivují místa po vytěženém křemenci, co tam navážejí a proč, uvedla starostka Radka Marková z uskupení Občané pro Lahošť. Starostka chce zástupce lomu upozornit na velkou prašnost ve své obci a špinavou silnici po nákladních autech, která zavážejí odtěžený prostor. Křemenec se používá jako stavební kámen. Z Lahoště Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájena i z Jeleního potoka. Náklady na více než 2-kilometrové podzemní potrubí jsou kolem 127 milionů korun. Soutěž na firmu, která stavební práce zajistí, povodí vypíše během léta. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
2: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem na stovkách českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého, přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, na západě kraje může pršet jen občasně. Kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat a čekejte přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, při déle trvajících srážkách jen 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Časovou rezervu si nechte u Chlumce na Ústecku. Na silnici 1/30 se kvůli stavbě okružní křižovatky jezdí kyvadlově jedním pruhem a silnice 3. třídy u Chabařovic na Chlumec je zavřená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Právě v 7 od Zuzky Zejdové jste slyšeli tak pěkné středeční ráno s Českým rozhlasem Sever a abychom si trochu osvěžili datumovku, 3. červen, to bude téma dnešního kalendária s Petrem Jungmannem. Před 7:30 pak zjistíme to, že děti z Ústí nad Labem si užili krásné sportovní dopoledne, poznali královnu sportu, tedy atletiku. Reportáž uslyšíte už za malou chvíli, ale teď písničky, které nestárnou, Monika Absolonová nebo Olympik.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut. Tak a my se teď můžeme podívat do kalendáře. Připomínám, že máme středu. Dneska je 3. června. Zajímavá výročí našel Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola, tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létali jako motýl a bodali jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 16 minut, pojďme na počasí, jak ty je tedy na severu Čech právě dnes?
1: Počasí.
0: Teploty se pohybují většinou okolo 12 až 15 stupni Celsia. Vidíme slušné srážky na hranicích Ústeckého a Libereckého kraje, třeba v Benešově nad Ploučnicí, ale i v Roudnici nad Labem. A předpověď mluví o tom, že ráno bude převážně zataženo, na většině území déšť a pak může pršet už jenom občasně. Přechod do přeháněk nás čeká po obědě, kdy se bude protrhávat oblačnost. Nejvyšší denní teploty potom 19 až 22.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: 7:21. Když se řekne královna sportu, tak je jasné, že mluvíme o atletice a její krásu se pravidelně snaží ukázat už malým dětem Český atletický svaz. V úterý uspořádal v Ústí nad Labem atletický den pro děti z prvního stupně základních škol a těch se po trávě prohánělo přes 700.
2: Plné hřiště dětí, je tady několik stanovišť.
3: Boční přeskoky.
2: Martine, tak jak to šlo? Kolik jsi jich udělal za nějakou dobu?
4: Se skáče až do 10 a musíte co nejrychleji.
2: Jaký jsi měl čas?
4: 5,6.
2: To je dobrý, říká Kuba. Kuba půjde další na řadu, tak Kubo, myslíš, že se to povede vylepšit?
5: To nási.
2: Kuba si nevěří, tak se přesvědčíme, jak mu to půjde. Tak pojďme, Kubo.
5: Takže připravit, pozor, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A máš to za 4,94. Takže jsem překonal.
6: Jupi.
2: Máme tady další sportovce, tak vidím, že už máte nějaké disciplíny za sebou. Která z těch disciplín pro vás byla nejzábavnější?
7: Asi slalomový běh. Pro mě hod na cíl.
8: Pro mě hod oštěpem.
9: Skok z místa.
10: Tak pořádně, ruky do toho.
2: Mám u sebe Ditu Franklovou z Českého atletického svazu, která má tuhle akci na starost.
11: Hezké počasí, hodně dětí, radost, pohybu, co by si přát.
2: A to je právě asi to hlavní, děti přivést pohybu a aby děti chodili na kroužky do klubů atletiky, která je základem, myslím si, pro většinu sportu.
11: Ano, ale samozřejmě je to i o to, aby si vyzkoušeli, nebáli se jít do sportu, že i to, co vypadá, že bude těžké, že se dá zvládnout a spíše je to o té radosti z toho pohybu, namotivovat je, aby právě sportovali. Nemusí to být jenom atletika, i když je základ pro všechny ostatní sporty.
12: Vem si míček nebo raketku, hážeš 3x, jo?
13: Připravit, pozor, teď, běž,
2: Luci, tak mi řekněte, co už jste dělali za disciplíny?
14: Slalomový běh a boční přeskoky.
15: Já salámový běh.
2: Salámový běh? Ne, to je slalomový běh.
16: Jo, to je stejný.
17: A potom boční přeskoky. A baví mě to tady, je to lepší než ve škole, nebo mě si dřevěný židl zadek. Tady můžu chodit aspoň. A prostě fotbal je nejlepší, jezdě na koloběžce, prostě sportujte a ne, seďte ne doma na zadku a nehrajte.
2: To vzkazuje posluchačům, rodičům a dětem 9letý Tonda z Ústí nad Labem. David Kalvas, Český rozhlas.
18: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3:30 a to znamená pozvánku ke zprávám, které vám za malou chvíli přiveze a přinese Zuzana Zejdová. Podíváme se i do České Lípy. V Manušicích je dnes a zítra omezený přístup na cyklistickou stezku Varhany. Víc se dozvíte ve zprávách 7:30.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Desítky studentů i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice třetí třídy. Lidé v Liberci můžou ode dneška do pátku zajít na festival dětského čtenářství. Akce se letos zaměří na témata přírody. Festival se koná v Liberecké knihovně, v Naivním divadle a v kavárně Pošta. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec nevědí nebo nemají ani na minimální splátky. Podrobnosti ve zprávách v 8. Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, na západě kraje může pršet jen občasně. Kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat a čekejte přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově je kvůli rekonstrukci vodovodu částečně uzavřená ulice v alejích a s kyvadlovým provozem a možným zdržením počítejte v centru Ústí nad Labem v Tovární ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl osmé a Zuzka Zejdová. Pěkné ráno. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme probírali mužské vaření. No a pak se podíváme na Žatecko. Dnes se tam uskuteční připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. Více před 8 hodinou, ale teď už Eláni nebo Věra Martinová.

0: Za 5 minut bude 7:45 s Českým rozhlasem Sever. Se teď vracíme ke včerejšímu Dáme řeč a stoupli jsme si za plotny, tedy my muži. Povídali jsme si o tom, jak muži vaří a přímo do studia se dovolal i Vašek z Postoloprt.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Vašku, tak vy vaříte?
1: Já vařím hodně, už vlastně od mládí.
2: A žena něco dělá?
1: Jo, to jako žena taky vaří, ale no, prostě mě to baví. Ona to dělá, protože musí, jakože se to čeká od ženských, ale mě to prostě baví, já si to užívám.
2: Ano, a co je vaše specialita? Co vždycky jako doma řeknou, Vašku, uvař nám tohle?
1: Asi lasagne.
2: Lasagne? Takže italská kuchyně, jo?
1: Já to nerozlišuju, lasagne, ty mi jdou.
2: A omáčky?
1: Omáčky taky, omáčky, guláše, lasagne, všechny tyhle věci. Nejde mi pečení, to úplně neumím. Jinak z ostatního mě fakt jakoby nevím, že mě něco nebavilo vyloženě vařit. Jo, rád vařím všechno. Mě potom baví koukat na ty ostatní, když to jedí a kutná jim to.
2: A jak je to, co si většina žen stěžuje, že když vaří chlap, že po sobě nechává nepořádek?
1: Ne, já si po sobě uklízím. Samozřejmě je to tak.

0: tak, že ženy vařej a uklízej si průběžně, čehož my muži nejsme schopní. Jo, takže až když se všechno sní a všichni se odvalí k televizi na gauč, tak já si to po sobě uklidím.
1: Aha. A kolikrát teda za týden vaříte?
0: A nevím, pětkrát týdně vařím.
2: No ne, krásně.
3: No vidíte to, vaření to bylo včerejší téma, ale i dnes dáme řeč, takže po 9. hodině si budeme povídat o školách v přírodě. Jak na ně vzpomínáte, kam jste jezdili, o tom bude dnešní Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech, tak dneska deštivo. Aktuální teploty od 12 do 15 stupňů Celsia. Zajímavý je tedy pohled na radar, kdy nějaká ta část Ústeckého kraje teď aktuálně, třeba Šluknovský výběžek, kde je pokryta deštěm. Ale stejně tak na rozhraní s krajem Libereckým vidíme srážky. Předpověď o tom mluví. Převážně zataženo, ráno na většině území déšť, pak kolem poledne protrhávání oblačnosti a nějaké ty přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin a 8 a 40 minut a my teď s Českým rozhlasem Sever míříme na Žatecko. Mezi Postoloprty a Žatcem se totiž dneska uskuteční 5. ročník připomínkového studentského pochodu. Desítky studentů, žáků i dalších účastníků během něj uctí památku obětí poválečného násilí z roku 1945. No a podrobnosti pro nás má naše reportérka Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Pochod mezi Postoloprty a Žatcem se letos uskuteční už po páté. Každým rokem připomíná události z června roku 1945, kdy příslušníci Československé armády v Postoloprtech a okolí násilím vystěhovávali německé obyvatele. Zemřelo přitom skoro 800 civilistů. Letošní rok je navíc součástí takzvaného roku smíření. Ten vyhlásil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ještě v době, kdy byl litoměřickým biskupem. On sám se zhruba 15-kilometrového pochodu také zúčastní. Organizátoři chtějí prostřednictvím akce přiblížit poválečné události především mladé generaci. Do dnešní akce se zapojí studenti z několika měst v Ústeckém kraji, například z Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. Přijedou také středoškoláci z Prahy. Každý z účastníků ponese na kartonu zavěšeném kolem krku jméno jedné z obětí, kterou během pochodu symbolicky připomene.
0: No a co všechno bude účastníky během toho dne čekat?
1: Všichni se kolem 9:30 sejdou u kostela na Nebevzetí Panny Marie v Postoloprtech a kolem 10. hodiny se vydají na cestu. Zastaví se třeba u místa bývalých kasáren v Postoloprtech, kde byly po válce shromažďováni Němci, nebo u kříže v Levonické Bažantici mezi Postoloprty a Žatcem, který připomíná oběti poválečného násilí. Na trase je zároveň čekají nové pietní umělecké instalace inspirované událostmi roku 1945. Do Žatce by měli dorazit kolem 16. hodiny. Program bude vrcholit v 17 hodin poutní mší v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, kterou povede právě pražský arcibiskup.
0: Shrnuje ty dnešní události reportérka Kateřina Kučerová a já za to děkuju. Přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Býval Petr Nať, 7 hodin a 53 minut, to je přesný čas a to znamená, že vás mohu pozvat také ke zprávám, protože ty pro vás bude mít už v 8 hodin Zuzka Zejdová. Dozvíte se třeba to, kdo vyhrál letošní cenu Global Teacher pro inspirativní učitele, ale i další informace ze severu Čech. Tak si počkejte na zprávy.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Takzvané oddlužení využívalo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí, 15% z těch, kteří mají exekuci. Radnice v Litoměřicích pracuje na lepší dostupnosti toalet ve městě. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá z Kladna. Dnes bude převážně zataženo a déšť, kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Vyplývá to ze statistik konsorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Důvodem je podle konsorcia třeba to, že lidé o podmínkách oddlužení nevědí, anebo nemají na splátky. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků a zároveň poslední úpravy, třeba snížení doby oddlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
2: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
0: Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Litoměřická radnice přispěje restauracím, kavárnám a dalším podnikům ve městě na zpřístupnění toalet veřejnosti, informoval o tom místostarosta Jiří Adámek z Hnutí ANO. Aktuálně město oslovuje podniky, které by se do projektu WC Gratis chtěly zapojit.
3: Radnice slibuje příspěvek 20 000 ročně těm restauracím a kavárnám, které se do systému zapojí. Místa s toaletou zdarma pak budou označená samolepkou, uvedená budou i v mapách a informačních letácích. Celkem město vyčlení z rozpočtu až 200 000 ročně. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na Tchajvanské univerzitě v Čengči. Zmínil podobnosti Česka a Tchajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova. Čínská diplomacie Vystrčilovou cestu na Tchajvan označuje za narušení její územní celistvosti a politiky jedné Číny. Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže porotu oslovila tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale také duševnímu zdraví mladých lidí. Důležité pro ní je, aby se studenti během hodin cítili dobře.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť, na západě kraje může pršet jen občasně. Kolem poledne se od západu bude protrhávat oblačnost a čekejte přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, při déle trvajících srážkách jen 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Lounsku, na silnici 1/27 mezi 42. a 43. kilometrem u Velemyšle si dělají silničáři údržbu. Průjezdný je jeden jízdní pruh, tak si nechte časovou rezervu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 8 od Zuzky Zejdové jste slyšeli tak dobré středeční ráno z Českého rozhlasu Sever. Už za chvilku znovu otevřeme učebnice, abychom našli něco, co v nich nebylo, a budeme si povídat o Silonu. A pak na Liberecko scénické čtení, animační i výtvarné dílny, divadlo i listování. To všechno nabídne Festival dětského čtenářství, který právě v Liberci dneska začíná. Teď už ale písničky, které nestárnou, Jaroslav Uhlíř nebo Marie Rotrova.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Severní vítr foukal, to byl Jaroslav Uhlíř. A my teď otevřeme učebnice, zjistíme, co tam nebylo, protože s Martinem Písaříkem si dneska budeme povídat o Silonu a hlavně o tom, jak tohle umělé vlákno vzniklo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak tedy aktuální teploty od 14 do 17 stupňů Celsia. Zajímavý je pohled na radar, který ukazuje srážky hlavně ve Šluknovském výběžku nebo hranici Ústeckého a Libereckého kraje v okolí České Lípy Nového Boru. Má být převážně zataženo, teď ráno na většině území nějaký ten déšť, odpoledne se pak bude protrhávat oblačnost a budou tu i přeháňky. Jinak počítejte s teplotami mezi 19 až 22 stupni.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Eva Farná a za 10 minut už bude 8:30. My teď míříme do Liberce, protože děti i dospělí tam ode dneška můžou navštívit festival dětského čtenářství. Je to už 23. ročník akce, který přinese několik novinek a představí známé osobnosti ze světa dětské literatury. Vystoupí třeba básník a hudebník Petr Váša, ilustrátorka Markéta Šmalcová nebo spisovatel Marek Řeháček. A program potrvá do pátečního odpoledne.
1: Hlavní myšlenkou je, aby se děti potkali s tvůrci dětských knih, s knížkou taky trochu jinak, než tak, jak to klasicky znají, kde se knížka čte, aby si uvědomili, že knížka může být i uměleckým artefaktem.
2: Říká Radka Vojáčková, hlavní organizátorka festivalu dětského čtenářství v Liberci.
1: Hlavním festivalovým centrem bude knihovna liberecká. Výtvarným centrem se stane kavárna Pošta, která už je na 3 dny výtvarnými dílnami, a další programy se budou odehrávat v Severočeském muzeu. A letos se k nám nově připojila i botanická zahrada, která nabízí přírodovědné workshopy. Je to prolnuto s naším letošním tématem Kniha Planeta divů a tím tématem se obracíme do přírody a do světa kolem nás.
2: Dopolední program na festivalu je určený především pro školy a rodiče s dětmi, vysvětluje Vojáčková.
1: Ve středu dopoledne se děti potkají s tvůrci dětských knih, mezi kterými jsou třeba Petr Váša. Pak tu bude paní Vetešková, která učí děti, jak být takovým malým novinářem. Pak tu bude divadlo Čučka, které dělá takové scénické čtení, ale už opravdu divadelní podobě. Máme poměrně dost programů letos pro pedagogy. Ve čtvrtek pro ně máme připraveny 2 programy. Jeden se týká učení, tomu, jak uvolnit děti, aby se jim lépe učilo. A druhý se týká knihy paní Krtičkové, která se věnuje dětským poruchám příjmu potravy.
2: Ve čtvrtek v 17 hodin začíná takzvaný knihospodský kvíz, říká Helena Kovalová z knihovny pro děti a mládež.
3: Je určený pro školáky, takže dětské skupiny, ale taky pro rodinné tým. Přihlásit se můžete na stránkách festivalu, kde je registrační formulář. Nezapomeňte si vymyslet nějaké jméno pro svůj tým.
1: Budou tady animační stanoviště, kde děti zjistí, jak to ty stroje umí udělat. Děti si tu budou moct koupit knihu. Budou tady vystavovat 10 nakladatelů, kteří se věnují dětské literatuře.
2: Doplňuje Radka Vojáčková. Podrobný program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašák. Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Tým na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno a za chvilku další zprávy od Zuzky Zejdové. Dozvíte se třeba, že v Lahošti na Teplicku promluví zástupci kamenolomu. O čem? No počkejte si na zprávy, budou tu v 8:30.

0: Dostali, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vlahošti na Teplicku od 17 hodin promluví zástupci kamenolomu. Představí rekultivace v areálu lomu, který leží poblíž Jeníkova a Oldřichova. Nákladní auta jezdí i přes sousední Lahošť. V Ústí nad Labem dnes zahájí činnost nové informační středisko Evropské unie Europe Direct. Do konce roku 2025 působilo v Mostě, v Ústeckém kraji zajišťuje informační servis a pořádá přednášky. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Na sjezdovce Skalka na Ještědu se bude ode dneška pást stádo ovcí. Podle ředitele ski areálu Ještěd Radka Chalupy ovce nahradí mechanické sekačky. Oblastní muzeum a galerie v Mostě zahájilo výstavu mapující 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Expozice bude k vidění do konce letních prázdnin. Dnes bude převážně zataženo, teď ráno na většině území déšť a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, při déle trvajících srážkách jen 16 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Čerstvou nehodu máme hlášenou v České Lípě v Purkyňově ulici. Zrazila se tam dvě osobní auta, chodí kolem toho lidé, tak jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy o půl deváté od Zuzky Zejdové jste slyšeli, tak dobré ráno. My na silnicích ještě přeci jen chvilku zůstaneme, za chvilku budeme mluvit o těch nejdůležitějších opravách, které buď probíhají nebo se chystají tady u nás na severu Čech. A pak před devátou hodinou vyrazíme do Děčína. Sklad potravinové pomoci totiž bude připravovat balíčky s potravinami a drogerií na míru klientům. Jak to bude vypadat? O tom v naší reportáži před devátou. Ale teď už písničky, které nestárnou, Vladimír Mišík nebo Jaromír Nohavica. Be

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Usínám, chtěl bych se vrátit.

0: spát, probouzím se.
1: Zpívá Vladimír Mišík, teď je 8 hodin a 38 minut. A řidiči by měli zpozornit, protože se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich chystá za opravy v nejbližší době, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: U Chlumce na Ústecku začíná na silnici 1/30 hlavní etapa výstavby nové okružní křižovatky. Ta nahradí současné nepřehledné napojení a zlepší bezpečnost i plynulost dopravy v místě, kde denně projede víc než 16 000 aut. Řidiči musí teď od června počítat s kyvadlovým provozem na silnici 1/30, uzavírkou silnic třetí třídy do Chabařovic a Chlumce i s objízdnými trasami pro osobní a nákladní dopravu. Zprovoznění nové křižovatky předpokládáme letos v říjnu. Celkové náklady na stavbu dosahují bezmála 32 milionů korun.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45, aktuální teploty venku okolo 15 stupňů většinou. Jinak radar na mapě, to je zajímavý pohled, vlastně Ústecký kraj je rozdělen linií srážek na takovou polovinu, prší na Děčínsku, v Benešově nad Ploučnicí, v Novém Boru, v České Lípě nebo ve Šluknovském Výběžku. No a předpověď mluví o tom, že teď dopoledne se dešť může objevovat, odpoledne se bude protrhávat oblačnost a budou se objevovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 47 minut míříme s Českým rozhlasem Sever do skladu potravinové pomoci v Děčíně. Ten má totiž nový program pro příjem a výdej balíčků s potravinami a drogerií. Středisko městských služeb si ho podle svých požadavků totiž nechalo naprogramovat. Doteď tam pracovníci vydávali všem víceméně stejný balíček, ale teď můžou klienti dostat cíleně třeba bezlepkové potraviny nebo více věcí pro děti. Nový program šetří administrativu a klientům stačí u výdejního okénka vlastně jenom jeden QR kód.
1: QR kód. Tak, tašte.
2: Dejte sem ty tašky, prosím.
1: Tak. Pavlí, můžeš mi načíst ty QR kódy?
3: Helena Gažiková přišla i s dcerou pro potraviny a drogery. Do výdejního skladu chodí už třetím rokem. Tentokrát přišla s QR kódem.
4: Mají tam děti jogurty, pečivo, prostě paštíky, oleje, těstoviny tady má, nějakou tu hygienu.
2: No jak dlouho vám to vydrží?
4: No podle toho, co si děti třeba rádi vemou, co z toho právě uvařím třeba, jo?
3: Právě nový systém evidence výdeje, který teď potravinový sklad zkouší, umožňuje napasovat potravinovou pomoc Gažikovým přesně takovou, jakou potřebují.
4: Jsme rádi za to, co fakt, že nám dávají pro ty děti.
3: Systém vymyslel Vít Horáček a naprogramovala ho za pár tisíc firma, která se programováním zabývá.
5: Přiřadí ho výdej, vybere si, jestli chce potraviny, materiál, kde dáme potraviny, řekneme, že na konzervy. Třeba lepšová, jo? Protože je to zrovna muslim. A dáme jenom přidat.
3: Ukazujeme, jak celý systém funguje. S klienty se domluví na tom, co přesně potřebují sociální pracovníci nebo organizace, které jim pomoc vydávají. Požadavky nebo omezení, třeba bezlepková dieta, se přiřadí k určité domácnosti a pomoc je pak víc osobní a cílená. Systém má další výhodu.
6: A administrativa se snížila zhruba o 60% na středisku městských služeb. Potřebí domy výdejně.
3: Dodává Horáček. Děčín provozuje výdejnu potravinové pomoci už čtvrtým rokem. Zájem o její služby se neustále zvyšuje. Třeba za první čtvrtletí loňského roku poskytla výdejna balíčky s pomocí 298 rodinám. Ve stejnou dobu letos už obsloužila 336 rodin. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Činasky na Českém rozhlasu Sever, kde už se blíží 9. hodina a také čas na dnešní Dáme řeč. Zdeněk Lekosle už je připraven. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím. Dnešní téma, nevím, jestli se tě týká, protože jsi s tvým slaným byl.
0: No, vy Severočeši, vy jste to měli jinak. No.
1: My jsme měli školy v přírodě, vy taky?
0: No, jednu.
1: Jednu? Ty jednu. Jsi zažil za život jednu?
0: Jednu jenom. Jednu školu v přírodě jsme měli na prvním stupni. A to bylo všechno. Jo, vy jste jezdili furt.
1: My jsme jezdili dvakrát za rok, třeba na 3 týdny vždycky.
0: Neuvěřitelná věc. Ani mléko jsme třeba neměli. Jako.
1: Ne, jo,
0: vy jste měli mléčné svačiny, jsme taky neměli. To jste měli jenom vy Severočeši.
1: Ano.
0: Takže já jsem byl na škole v přírodě jenom jednou a to ve druhé třídě.
1: A víš kde?
0: Vím. Samopších. Samopše, to je na Sázavě.
1: Aha, a dobrý, takže vzpomínáš.
0: Na 3 týdny. Nevzpomínám, vůbec si to nepamatuju. Akorát vím, že jsem tam byl. Kdybychom tam jezdili každý rok, jistě by mi bylo bývalo něco utkvělo.
1: No tak Severočeši, budeme vzpomínat na školy v přírodě po 9.
0: No stejně vám to pořád zavidím. Každopádně, teď už se loučí Petr Beran. Mějte se moc hezky a zítra ráno spolu opět budeme vstávat.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Mezi Postoloprty a Žatcem za hodinu začíná připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. Francouzský prezident Macron v Paříži odhalil pomník obětem rwandské genocidy. Sjezdovku z Kalka na Ještědu budou spásat ovce. Dnes bude převážně zataženo, déšť nebo přehánky a teploty většinou 19 až 22 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Desítky studentů, žáků i dalších účastníků v 10 hodin vydají na trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a oběti takzvaného postoloprtského masakru. Každý z účastníků ponese na krku karton se jménem jednoho z lidí, kteří při poválečném násilí přišli o život.
2: Pochod letos už popáté pořádá Žatecký okrašlovací spolek. Letošní ročník je součástí takzvaného roku smíření, který vyhlásil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ještě jako litoměřický biskup. Program vyvrcholí v 17 hodin poutní mší v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, kterou arcibiskup povede. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Na sjezdovce z Kalka na Ještědu se bude ode dneška pást stádo ovcí. Českému rozhlasu to řekl ředitel libereckých městských lesů Jiří Bliml. Na sjezdovce bude ohrada s 8 ovcemi plemene Skude. Zvířata budou ve výběhu v blízkosti horní stanice Lanovky. Sjezdovku budou spásat do podzimu a následně je pracovníci městských lesů přestěhují do zimoviště.
3: Podle ředitelsky areálu ještě Tratka chalupy ovce nahradí mechanické sekačky. Spásáním budou bránit zarůstání louky náletovými dřevinami, keři nebo mladými stromky. Díky tomu podle něj zůstanou sjezdovky travnaté. Areál se tak vrací k šetrné péči o krajinu. Plemeno Skude patří mezi nejstarší plemena v Evropě. Berani mají výrazné spirálovité rohy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 42 korun na 25 haléřů. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 39 korun a 44 haléře. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí, který najdete na webových stránkách resortu. V centru Paříže nově stojí památník obětem rwandské genocidy z roku 1994. Připomíná výbuch etnického násilí, při kterém ozbrojené milice tvořené členy etnické skupiny Hutů zabily na 800 tisíc členů etnické menšiny Tutsiů. Francie v té době silně podporovala Hutuji vedenou vládu africké země. Prezident Emmanuel Macron při odhalení památníku uznal, že Francie ani její spojenci tehdy neprojevili dost vůle k zastavení genocidy. Oficiálně se ale neomluvil.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, na většině území déšť, kolem poledne se od západu bude oblačnost protrhávat a čekejte přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 150 cm, průtok 100 metrů krychlových za sekundu, předpověď 140 cm. Tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 140 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Liberecku na silnici 1/35 u Jeřmanic se tvoří kolony, je to kvůli dopravnímu omezení. Zdržení je 5 až 10 minut. Český rozhlas Sever přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Dáme řeč? Dáme. Zaspomínáme na školy v přírodě. Kam jste jezdili? Na co nejradši vzpomínáte? Zuzko, ty jsi jezdila do školy v přírodě?
0: Jezdila, protože jsem musela.
4: Musela? Nechtěla jsi, jo?
0: No vůbec.
4: Fakt ne?
0: No, tak. Moc dlouho to vždycky trvalo a byl tam tuhý režim. Na to jsem nebyla zvyklá.
4: Takhle. A kam jste jezdili?
0: Tak různě, tak já ani si nepamatuju ty destinace.
4: Jo, a vždycky to bylo na 3 týdny.
0: Na 3 týdny, no a trvalo to, no.
4: Jasně, tak nepříznivkyně škol v přírodě. Zuzana, možná vy jste školy přírodě měli rádi, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Karel Gott, teď Olga Lounová.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Školy v přírodě, to je dnešní téma. Já jsem z Mostu a myslím si, že jsem ve škole v přírodě byl snad pořád. Minimálně dvakrát na 3 týdny za školní rok. Mamka byla učitelka, tak mě občas i do školy v přírodě brala, takže vlastně 3 měsíce jsem byl někde v přírodě. Já jsem školy v přírodě měl rád. Ano, a dokonce, já si myslel, že už to je jenom doba minulá, do školy v přírodě nebo do školek v přírodě se jezdí pořád a hlavně v tomto termínu, tedy v květnu a v červnu. Proč se tam jezdí a co se tam dělá, na to se dětí zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Škola v přírodě je, že tam jsou různý stoly, na těch jsou různý věci a ty žáci to prodávají a stojí to za nějaký peníze a když si to koupíš, tak je to pak tvoje.
2: Že jedeš někam autobusem a přespíš tam.
3: My jdeme se školkou do zoologicky a budeme tam aspoň 2 dny spát. Já nevím, kolik tam mám spát, ale myslím se 2. Že my tam se školkou pojedem.
4: Co tam děláte, když jste s paní učitelkou na škole v přírodě?
3: Škola v přírodě je třeba to, že můžeš jít třeba někam do přírody nebo někam do zoologický a přespíš tam.
5: A až tam přespíš, tak si můžeš vrátit a musíš si tam vzít ty věci.
3: A ještě pojedeme žlutým autobusem a bude to takový školkový, ale pojedeme až do zoologický a tam si můžeme potom hrát.
4: A je škola v přírodě je lepší než normální škola?
3: Jo, jo. Protože to nemusíme učit, můžeme se tam hrát.
0: No, úžasný. Tak jsme se to všechno dozvěděli právě od dětí a vy zazpomínejte na školu v přírodě. Kam jste jezdili? Co jste tam dělali? Jak na školu v přírodě vzpomínáte? Naše telefonní číslo je 475 212 212. Dáme řeč. Napsat můžete e-mail na damereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A dneska probíráme školy v přírodě. Určitě si pamatujete, aspoň z Mostecka, že tam byly vlastní postavené školy v přírodě. Jako první jsme jezdili do Poustek, to byly takové chatičky v lese, tam se mi líbilo. Přes les už byla taková, podle mě, horší škola v přírodě, Sklárna, takové panelákové městečko v lese. Sklárna se vyznačovala tím, že tam fakt dřív byla sklárna, my jsme v lese nacházeli barevná sklíčka, ale i tak to tam bylo fajn. Jak vzpomínáte na školy v přírodě? Vy, na telefonu je Petr Steplická, hezký den, dobrý den.
2: Dobrý den, vidím, že máte taky za sebou hezký vzpomínky na to. A teď řeknu, já jich měl hodně, jak jsem říkal. Byl jsem v Čechách, na Moravě, na Slovensku ve školách v přírodě. Ano. A nejsem kantor. Oni si městě vyžádali školy.
1: Jo, takhle,
2: a jezdili jsme tak, ale asi nejvíc vzpomínám na školu v přírodě v Kašperských horách. Když jsem věděl, kdy bude odjezd, tak jsem řekl paní učitelce, že všichni děti budou mít lyže. A odjížděli jsme 5. dubna. A byli jsme tam na 24 dní. Skutečně všechny děti měli a my jsme každý den na té škole v přírodě lyžovali až do předposledního dne. Čestný slovo.
1: Fakt? No to je krásné.
2: No, ty děcka některé ještě žijou, paní učitelka, ta už teď je tam ve Žďáru 86 let, vzpomíná na to taky.
1: Chodí.
2: No, já jsem takový mladík pořád, říkám, když to otočit, tak je mi 38, ale furt dobrý.
1: Hezky. No a když jste tam dělal toho vychovatele, jak jste si poradil s tím, aby děti dodržovali večerku?
2: Takhle. Zaprvé ty děti byly samozřejmě nejako dneska rozdívený, neměly žádný ty, já říkám, přiblblý rychlý telefony, nebo chytrý, já mám jenom blbej, taky jsem takovej. Takže rozhodně bezvadní. Dokonce jsme tam měli Velikonoce.
1: Hezky.
2: Na té Šumavě. A tam byla s námi i tady paní Kartáková, možná, že ji znáte, jak ta, co dělá krásné keramiky.
1: Ano.
2: A ta tam udělala i pro ty děti. Takže měli jsme krásný školy v přírodě, moc na ně vzpomínám.
1: Takže vzpomínáte.
2: Hezky. Jo, moc.
1: A jezdili jste na 3 týdny taky, vždycky 3 týdny to bylo.
2: I víc, tohle to bylo dokonce, říkám, od 5. do 29. dubna, pamatuju, že to je více než 3 týdny.
1: No tak to jo, no tak to jsou krásné vzpomínky, díky za ně, pane vychovateli, a díky, že jste zavolal.
2: Vám taky, já jsem rád, že se z toho Mostu, tam se potom studoval třeba průmyslovku.
1: Jo, dobře. Mějte se hezky. Naschledanou. Píše Libor Nuzerov. Famózní škola v přírodě. Nuzerov je teď opuštěný a rozpadá se, jak ještě doplňuje i Lucka. Já milovala Skrie, tak to nepamatuju, Frimburg a Sklárnu. No tak co vy, školy v přírodě? Zaspomínejte, 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a společně to probereme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska vzpomínáme na školy v přírodě. Na telefonu je Lenka z Mostu. Hezký den. A Lenka z Mostu nám vypadla. Takže pokud chcete zaspomínat na školy v přírodě, zavolejte co nejrychleji, ať se dostanete do vysílání. Já už jsem vzpomínal na sklárnu. Tam jsem pak jezdil jako učitel, to bylo z kraje 90. Pak tam jezdili i naše děti, ale ty se vždycky vraceli se zvracením a žaludečními problémy. Teď si myslím, že objekt je zavřený, nedávno jsme tam byli. Není v dobrém stavu. A vůbec jako teď jsem si ještě vzpomněl, že vůbec první školu v přírodě nebyly ty poustky, jak jsem vzpomínal, ale Eva Ujáchymova. To byla regulérně udělaná škola v přírodě z bývalé věznice vedle uranových dolů. Tam muselo být radioaktivity, no nějak jsme to přežili. Dnes po tom objektu není ani památky. A pamatuju se, že tam tenkrát byly zmije. Tak, zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jak vy vzpomínáte na školy v přírodě, koukám se, co píšete. Tak asi píše hlavně hodně lidí z Mostecka, jak tak koukám, protože tady Petra vzpomíná na poustky, na Frimburg a na Nuzerov. Ten Nuzerov mě úplně minul, co se týče školy v přírodě. A ještě Lída na Bálkovou vzpomínám. Krásná škola v přírodě, bohužel jen na pár let. A ještě Hanka píše, byla jsem v Hamru na jezeře a bylo to tam strašně moc fajn. A vy nám posíláte i maily, tak se tady na to podívám. Růžena z Brandýsa nad Labem, já jsem školu v přírodě neměla vůbec ráda, jezdila jsem na 14 dní a strašně se mi stýskalo po mamince. Vždy druhý týden už jsem proležela v posteli s teplotou a dnes už vím, že to bylo ze smutku. Ale pamatuju si přírodu, karnevaly, různé malé zážitky a kupu pohledů denně od maminky, taťky, sestry, babiček, tety. Dnešní školy jezdí od pondělí do pátku, to bych brala. Syn jezdil a užil si to. Dnes říká, že 5 dní stačilo. Tak jak vy, škola v přírodě, jak vzpomínáte? Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail, dáme řeč, zavináč, rozhlas.cz. I nadále, hezký den.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska dáme řeč o škole v přírodě a prý ze školy v přírodě se právě vrátila ředitelka sociálních služeb Chomutov Alenka Telgová. Já tě zdravím, ahoj, hezký den.
1: Já tebe taky, posluchači, zdravím.
0: Ty jsi byla fakt ve škole v přírodě?
1: Ne, ale já jsem ta generace, která se školy v přírodě minuli. Já jsem dokonce ta generace, která chodila do školy ještě i v sobotu. Takže jako pozor, já jsem někde jinde.
0: Ty jsi nebyla vůbec.
1: Nebyla, ale my jsme jezdili na různý akce s pěvecky sborem a tak to jsem si jako vychutnala tímhle způsobem. Ale do školy v přírodě už jezdil můj syn.
0: Ano.
1: A já třeba tak jsem nad tím přemýšlela, možná tím přemýšlím, já jsem se těšila na to, že on odjede do školy v přírodě a já budu mít chvilku volno čas, že budu se věnovat celá sobě nebo něčemu nebo tak. Hele, jen odjel, tak první noc jakože jo.
0: Ano.
1: A pak jsem najednou zjistila ten hluboký stesk toho rodiče, že, protože já byla ze synem sama, jsem ho vychovávala sama. A najednou jsem se cítila opuštěná, osamělá, nikdo mě nechápe, nikdo mě nemá rád, nikdo mě nezlobí. Takže já jsem jenom seděla prakticky u kalendáře a odškrtávala jsem a jakoby, jak se na volně stíhá metr, tak já stíhala doslova metr, aby se mi ten můj syn vrátil, protože se mi strašně stýskalo.
0: No a posílala jsi mu dopisy?
1: No, tak jako, ano, my jsme posílali dopisy i pohledy a dostávali jsme takovýto ten vzkaz mami. Dopis došel, protože to byl pohled, dopis došel, posílám ti ho taky, no.
0: Jo,
1: to byl takový ty, víš, to jsou ty hezký zprávečky od těch dětí a tak, ale bylo to milý a bylo to prostě takový obvaz na ten smutek a na ten stresk, víš. Protože si myslím, že každému rodiči se musí potom dítěti stýskat, ačkoliv si předem říká, že si odpočine.
0: No to určitě. A pamatuješ si, kam jezdil?
1: Jo, já už to už si teda nepamatuju, to ne, ale byly to takové ty velké školy v přírodě, takový ty prochomutovské a tak dále. Já to fakt nedám dohromady teďko, to bych si vymýšlela. Ale vím, že to byly obrovské školy v přírodě, kam do toho objektu jela prakticky celá škola.
0: Jo. No takže ty jsi to užila to doma a on si to taky určitě užila. Vzpomíná on na školu v přírodě?
1: Hele, já si myslím, že vzpomíná, ale jako spíš na takové ty blbosti, které tam zažívali, prožívali, protože já si netvrdím, že se ve škole v přírodě neučí, ale ten režim tam je úplně trošku jako nějaký jiný, jo.
0: Jasně.
1: Je to volnější a proto si to využívali a vychutnávali a byli z toho nadšený, jo.
0: Tak to jo.
1: Ale jak říkám, my rodiče, nám se stýskalo a určitě se stýskalo i tobě, že jo.
0: No jasně. Dobře.
1: Jako po mamince a po tatínkovi a potom se stýskalo jako po dětech, ne?
0: Po dětech, přesně tak. Já jsem jezdil na 3 týdny, 2x za rok a bylo to hezký.
1: Určitě, byla to změna a člověk si uvědomil takovou tu hodnotu té rodiny,
0: ano,
1: víš?
0: Přesně
1: a tu hodnotu vztahu k tomu dítěti a dítěte k rodičům,
0: ano.
1: Jo? Protože teprve odloučení nám ukáže, jak hluboké jsou vztahy a jak hluboké jsou city. Takže to musíme to odloučení mít.
0: Přesně. Tak jo, tak my se teď odloučíme, aby jsme se zase setkali, jo?
1: Ano, no musíme se zase někdy poslouchat nebo setkat, protože jinak to nevydržíme.
0: Přesně.
1: Krásné leto tobě i posluchačům.
0: Ahoj. Tolik Alenka Telgová, vy zavolejte taky 475 212 212, dáme řeč, jak vzpomínáte na školu v přírodě.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Vzpomínáme na školy v přírodě. Parádní školu v přírodě, ale opravdu vymazlenou, jsme měli ve Frimburku. Tam jsem byl snad 3x, 4x. Fakt super. Hned vedle Lipenské přehrady, nádhera. Dokonce jsem tam už byl, když to nebyla škola v přírodě. Teď je z toho docela luxusní hotel. Pojďme na další vzpomínky. Paní Jiřina z Litoměřici na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den vám i všem posluchačům.
0: Dobrý den.
1: No, mě jste udělali velikou radost tímto tématem, protože to je samozřejmě nostalgie. Jsem starší ročník, bude mi 60, čili jsem zažila ty školy v přírodě na 3 týdny a na nějaké stýskání po rodičích, tady opravdu nebyl čas, protože ty programy byly úžasné. Jezdili jsme do Krkonoš, do jižních Čech a velice jsme si užívali ten volný režim, jak se již řeklo, moc se neučilo.
0: Ano.
1: My jsme třeba jako děti z města poprvé zažívali obrovskou sněhovou kalamitu, což pro nás bylo něco neuvěřitelného. Do té doby jsme to znali jenom z pohádek a filmů. Takže jako samozřejmě potom, když jsme se navrátili, tak už ty slzečky byly při přivítání, zase pod křídla rodičů, bylo to fajn, ale užívali jsme si celé 3 týdny bez telefonu, bez mobilu, co si budem povídat, bylo to prostě něco úžasného a dodnes na to rádi všichni vzpomínáme.
0: A kam jste jezdili? Máte ještě v paměti?
1: Především to byly Krkonoše, Labská Bouda, Mísečky, Jižní Čechy, Milevsko. Jednou jsme byli i na Moravě, ale to si již nevybavím přesně lokalitu. Ale vždycky jsme byli naprosto natěšení a bylo to úžasné.
0: Je, tak to jsou krásné vzpomínky. A vaše děti jezdily ještě?
1: Ano, jezdili. Tam už jsem měla ty slzičky naopak jako maminka, protože dcera jela prvně dokonce už ve školce.
0: Ano.
1: A ona taková statečná sedla do autobusu, už se ani neotočila a já slzičky. Takže tam už ano, tam to bylo samozřejmě.
0: Je, tak díky za tyhle vzpomínky, díky moc a zase někdy zavolejte. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Já také děkuji, naschledanou.
0: Tak další vzpomínka za námi je napsala Milena. Ještě když jsme bydleli v Praze na Letné, chodila jsem do mateřské školy nad Štolou, jezdilo se na Šumovu do velkého ubytovny. Když se nasedlo do autobusu a loučení s rodiči, brečela jsem i ostatní děti a nechtěla odjet. Pak se mi moc líbil venku s dětmi, učitelkami, výborné jídlo, večerní čtení, pohádky, procházky a hry venku v lese, sbírání jehot na pasece. To se nám dětem ale vůbec nechtělo zpátky do Prahy. Vzpomínky stále v hlavě, prostě bezstarostné dětství. Tak i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Ještě jeden telefonát stihneme.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
2: Probíráme školy v přírodě, my jsme jezdili i do škol v přírodě, které nebyly určeny, tak pamatuju, že jsme bydleli v nějakých chatkách, v hotelu, na nějakém statku dokonce, kolem nás jezdili traktory na dvoře, byli jsme i v Babylonu u Domažlic, v Jeseníkách, v Beskydech a co si ještě pamatuju, tak nejen dopisy, ale psali jsme i korespondňáky, možná pamatujete na korespondenční lístky. Pojďme na poslední telefonát, paní Monika z Neštěmic je na telefonu, hezký den.
3: Dobrý den vám i všem posluchačům.
2: Dobrý den. Tak jak vy vzpomínáte na školy v přírodě?
3: Tak to vám ráda sdělím, protože jsem u dětí pracovala 17 let a 17 let jsem jezdila s dětmi do školy v přírodě.
2: No úžasný.
3: Jezdili jsme dvakrát do roka, jezdili jsme i třikrát do roka.
2: Hezky.
3: Z těch škol v přírodě mám tak krásné vzpomínky, že bych mohla napsat knížku. Ale když jsem tohle slyšela, vaše téma, tak jsem si říkala, že musím zavolat a alespoň maličko vám něco říct, co jsme třeba zažili.
2: Tak povídejte.
3: Jeli jsme, nemůžu konkrétně už říct, bohužel přímo místo, ale byli jsme na 3 týdny ve škole v přírodě v Krkonoších.
2: Ano.
3: A když já jsem jezdila s dětmi do školy v přírodě, tak už jsem to ani rodičům nemusela říkat, tak když jsme odjížděli, tak jsem se zeptala rodičů, kterýmu rodiči by vadilo, že dítě nebude vidět 3 týdny televizi. Ani jeden rodič řekl, že by mu to vadilo. A jestli rodičům nebude vadit, že já s dětma chodím po poledním klidu na vycházku, beru si od kuchařů sebou svačiny a vracím se s dětma k večeři.
2: Jo.
3: Dřív se nevracíme.
2: Jasně.
3: Ani jeden z rodičů, všichni přislibovali, že to je správně. A ještě jsem dávala to, že kdyby nějaké dítě teda v žádném případě nechtělo takhle, takže se může připojit do druhé skupiny,
2: ano,
3: který nedělali takovýhle náročný údajně věci.
2: Hmm.
3: Nestalo se. Nestalo se za 17 let.
2: No,
3: a teď vám chci říct alespoň jeden takový zajímavý příběh.
2: Povídejte.
3: Byli jsme taky ve škole v přírodě, přišli jsme do lesa a někdy jsme to dělali tak, a to dělalo hodně vychovatelek, že jsme třeba dětem tam nakreslili velikou rybu, tu jsme vykládali šiškama nebo čímkoliv, děvčata si dělali zahrádky u stromků. No a co kluci? Kluci tyho chtěli bojovat. A to byla druhá třída. A tak jsem si, a byli jsme v takovém lese, víte, kde byl jako opravdu velký nepořádek. Tam se neviděl míč nebo nic. A já se, a kluci, že by chtěli si prostě zahrát po sobě, že prostě se budou házet, jenom soudružku, tenkrát jsem byla soudružka, soudružku jenom šiškama, tak jsem jim řekla, kluci, jestli chcete, helejte, co je tady chrastího a všeho, když, tak si z toho postavte každej nějaký ten bunkr, kde teda každá půlka chlapců bunkr a z toho bunkru na sebe můžete házet.
2: Jo.
3: Ale budou to jenom šišky, nebudou to žádný kameny nebo něco takového a mně to nebude vadit, já se na vás budu dívat.
2: Ano.
3: Když zapískám, tak někdo z vás dělá něco, co nemá.
2: Ano.
3: Bude třeba rodiče, když to slyší, tak řeknou, ona na ně pískala. Ano, protože my jsme měli 35 dětí. To
2: jo.
3: Není jako dneska. My jsme jedna šli na vycházku s 35 dětma. Takže jste si musel udělat nějaký režim. No a tak kluci bojovali. Samozřejmě pak se skončilo, šli jsme zase dál a to. No a příští týden se to zase, teda pak další dny se to opakovalo a vždycky řekněme třeba za 2, za 3 dny, mě zase prosili, jestli by to mohli jako zase jednou si udělat.
2: Ano.
3: No tak já jsem je asi 4x za tu dobu, jsem je nechala, že si vždycky v tom lese něco postavili a to víte, když ty kluci stavěli a byla to teda jenom druhá třída, ale oni kluci jsou zase houževnatý, tak postavili si opravdu bunkry a bylo tam čisto.
2: Hezky.
3: A když už jsme třetí den to dělali, tak najednou koukám A my jsme pak si udělali pauzu, děti si sedli třeba na pařezi nebo kamkoliv, já jsem rozdala svačiny, najedli se, napili se a pak jsme zase někam šli. A já najednou koukám, jde k nám pán a podle toho jeho oblečení a to jsem zjistila, že to je myslivec. A teď jsem si řekla, ježiš, ten nám teď vynadá, mu tady takhle rovnáme les. A on přišel a teď se ptal, jako odkud jsme, a tak já mu to říkám a říkám, já se vám omlouvám, že jo, my jsme tady prostě takhle to tam vyklízeli a to. A on řekl, ne, já tady chodím a pořád obyčně budu. Kdo to může z dospělých dělat? A vy mi takhle uklízíte les?
2: No krásně.
3: A já jsem říkala, takže vám to nevadí, jo? A on, no samozřejmě, že ne. A já říkám, no tak ještě jsme tady příští týden, tak můžu je to ještě jednou nechat dělat. A teď všichni ale byli okolo nás, najednou děti, že jo, tak jim myslivec začal něco vyprávět o tom lese a to.
2: Dobře, tak já vám asi děkuju. No, povídejte.
3: Ne, a teď vám řeknu perličku. A když jsme to udělali po čtvrtý, tak já jsem říkala, dneska přijde pan myslivec, protože řekl, že nám poděkuje. Tak já jsem vás naučila básničku a až pan myslivec přijde, tak si stoupnete všichni a řekneme mu. A jo. Složila jsem jim. My ti lese slibujeme, že ti vždycky pomůžeme. A když šel pan myslivec, tak tohle slyšel. A představte si, že on dnes velikánský dort nám nechal udělat a těm dětem ho přinést.
2: No krásný. Dobře, já vám děkuju.
3: Umíte si představit tu radost?
2: Ano, určitě ano. Díky moc za příběh a mějte se hezky. Díky za vzpomínky.
3: Ano, naschledanou. Naschledanou.
2: Tak tolik, jeden z těch velkých příběhů, díky za něj a díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi, školy v přírodě, no tak Milan Král, kolega je z Litvínova, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, no Meziboří, meziborská škola.
0: No tak to je jedno,
1: ale
0: že jo.
1: No, víceméně.
0: Ano, taky jste jezdili do školy v přírodě.
1: Jezdili do Žihle, no.
0: Do Žihle jste jezdili.
1: Do Žihle jsme jezdili.
0: Dobrý. A na jak dlouho? Vždycky na 3 týdny?
1: No, teď nad tím přemýšlím, že to bylo 14 dní nebo 3 týdny, ale asi 3 týdny.
0: Takže vzpomínáš?
1: Vzpomínám rád. I když jsem měl takový jeden nepříjemný zážitek asi v 11 letech, kdy mě ze školy v přírodě odvážili do Plzně do nemocnice se slepým střevem. A měl jsem to nějak komplikovaný, prasklý a bylo to tak jako, že za 5 minut 12 mě tam pan primář zachránil život.
0: Jo, takže to měl si zpestřený. Takže vzpomínky na Žihli, tolik Milan Král s vámi dopoledne po 10. A zítra v pořadu Dáme řeč, probereme, jakou nejhorší práci v životě jste dělali a jakou práci byste v životě dělat nechtěli už zítra. Český rozhlas Sever.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lidé s exekucí nevyužívají oddlužení, v prvním čtvrtletí ho využilo jen 15% z nich. Nový lovosický přívoz je před dokončením, radnice ale ještě neví, kdy začne jezdit. Začíná festival dětského čtenářství v Liberci. Bude převážně zataženo, ve východní polovině kraje ještě většinou s deštěm, na západě bude pršet už jen ojediněle, teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Oddlužení v Česku využívá dlouhodobě míň lidí, než kolik by mohlo. Podle dat konsorcia dluhových poraden ho na konci prvního čtvrtletí letošního roku využilo jen 15% dlužníků, kteří jsou v exekuci. Využít oddlužení můžou ti, kteří mají dva a víc různých věřitelů a nesplacené dluhy. Zároveň ale musí mít i dostatečně vysoký příjem. To může hodně lidí odradit, říká vedoucí dluhové poradny organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
4: Ty podmínky jsou nastaveny relativně přísně, takže pro spoustu lidí, kteří dnes jsou v exekucích, pracují na minimální mzdu, tak pokud tu situaci nezmění, tak oni vlastně na tu insolvenci ani nedosáhnou.
2: Dluhy musí dlužníci splácet řádně po dobu 3 let, soud jim pak zbytek odpustí. Nový přívoz v Lovosicích je před dokončením. Původně měla být loď na elektrický pohon spuštěná na vodu během května. Vedení města ale stále neví, kdy začne přívoz mezi Lovosicemi a Píšťany jezdit. Kvůli dlouhým dodacím lhůtám elektromotorů musely technické služby města změnit motorizaci lodě, upřesňuje nezávislý starosta Vojtěch Krejčí.
5: Loď osadíme o klasické spalovací motory a do budoucna budeme řešit to, zda bude výhodné je vyměnit za ty elektromotory se solárními panely a s nabíjením.
2: Celkové náklady jsou 2 miliony 500 tisíc korun. Přívoz by měl zajíždět přímo ke břehu a bude mít sklopnou plošinu. V Liberci dnes začíná třídenní festival dětského čtenářství. Tématem 23. ročníku je kniha Planeta divů. Scénické čtení z knihy Mami Pocem, Pan Smraďoch nebo Soběstačný uvedou tvůrci z projektu Listování. V krajské vědecké knihovně se uskuteční řada workshopů a her pro děti. Návštěvníci si vyzkouší například tvorbu vlastní animace. Chybět nebudou autorská čtení a několik výstav. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí.
1: Počasí.
2: Máme převážně zataženo, ve východní polovině kraje ještě většinou s deštěm, na západě kraje bude pršet už jen ojediněle. Během odpoledne od západu protrhávání oblačnosti a jen ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Liberci v ulici Na Skřivanech policie vyšetřuje nehodu osobního auta a autobusu. Můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, já vám přeji příjemné středeční dopoledne. Začíná dnešní dopolední expres a za malou chvíli už představíme dalšího slavného Severočecha. Dnes jim bude politik a sociolog Fedor Gál. V křížem krajem se rozhlédneme z nové vyhlídky Fénix na Mlýnské cestě nad Hřenskem na Děčínsku a v Babských radách si řekneme, na co si dát pozor nebo jak pečovat o řezané růže, aby nám v váze co nejdéle vydržely. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou, budou od Pavla Bobka nebo později třeba Michala Tučného a Zdeňka Rytíře. Teď už je ale připravena Hana Zagorová a Je naprosto nezbytné.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Pavel Bobek, Můj rodný dům. 10 hodin, skoro 12 minut. Posloucháte Dopolední Express a Milan Knotek nám teď představí dalšího slavného Severočecha. A dnes je jím politik, a také sociolog i úspěšný podnikatel Fedor Gál.
1: Slavní Severočeši.
2: Narodil se v koncentračním táboře a stal se jednou z hlavních postav sametové revoluce na Slovensku. Fedor Gál vystupuje celý život proti nacionalismu, antisemitismu a populismu. Na svět přišel 2 měsíce před koncem druhé světové války v Terezínské pevnosti, kde byla vězněna jeho matka a bratr. Otec zahynul při pochodu smrti. Fedor Gál vystudoval chemicko-technologickou fakultu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Nejprve pracoval jako dělník, technik a směnový mistr v různých chemických závodech. Později se přeorientoval na sociologii, prognostiku a výzkum společenského vývoje. V 70. a 80. letech působil v několika výzkumných institucích a prognostickém ústavu Slovenské akademie věd. Během listopadu 1989 byl spoluzakladatelem hnutí Veřejnost proti násilí. Působil pak jako poradce federální vlády. Po rozpadu Československa se v roce 1992 přestěhoval do Prahy, kde žije dodnes. Působil na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, spoluzakládal komerční televizi Nova a věnoval se podnikání i občanským iniciativám. Napsal také řadu knih a natočil několik dokumentárních a eseistických filmů. Nejvýraznější je snímek Krátká dlouhá cesta o osudu jeho otce, rodinné historii během holokaustu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Aleš Brychta, dívka s perlami ve vlasech, s vámi je stále Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní dopolední expres a i dnes dopoledne pro vás máme tip na výlet.
1: Křížem krajem.
0: Lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při rozsáhlém požáru v roce 2022. Jak se krajina dává po požáru dohromady, uvidíte z nové vyhlídky Fénix. Dojdeme k ní z Hřenska mlýnskou cestou s redaktorkou Evou Bucharovou a mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
2: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
3: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
2: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
3: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
2: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářiště je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
3: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka.
2: Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
3: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
2: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela.
0: Popisuje informační panely na vyhlídce Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov a dopolední expres Českého rozhlasu Sever teď už pokračuje se skupinou Bee Gees. Stále příjemnou středu 3. června.

0: Dopoledne na Českém rozhlase Sever pokračuje, teď už je připravený náš regionální stopař a další zajímavé místo na severu Čech.
1: Regionální stopař.
0: Před 60 lety vznikla v Lounech galerie Benedikta Rejta. V roce kulatého výročí má nový výstavní prostor pro experimentální umění. Mladí umělci, kteří s galerií spolupracují, takzvanou pop-up galerii, vybudovali v prostorách bývalé prodejny nábytku Prona.
2: Zvali jsme to překvapivě strašně rychle, pokud se to dobře pamatuju, tak to bylo asi 42 dní s tím, že my jsme tady v prosinci přespávali, s tím, že tady neběželo topení, trošku tady asi unikal plyn pravděpodobně, dnem i nocí jsme intenzivně vytrhávali lino, pak brousili podlahy, ty byly asi nejhorší ze všeho, bylo to náročný, ale stálo to za to rozhodně.
3: Jakub Franta z kolektivu Opět, skupiny umělců, která teď využívá prostor Prona. Tenhle prostor je asi hodně experimentální.
2: Ten je experimentální jako rozhodně. Vlastně my jsme to otvírali s tím, že se tady bude dělat naše první výstava, ale pak samozřejmě bylo potřeba to přetvořit v něco, kde se bude vystavovat i jiní lidi a samozřejmě tady jako tomu uspůsobit. Což hrozně tomu tady jako napomohl ten takový rozdělení, který tady měl ten nábytkový obchod, který vlastně byl extrémně specifický, je to tady veškerá ta paneláž, co tady je. A tu vlastně jsme jako perfektně zakomponovali do toho a dotváří tu architekturu vlastně.
3: O novém uměleckém prostoru si v galerii Benedikta Rejta povídám s ředitelkou galerie Kateřinou Melenovou. Vy máte krásný prostor výstavní, ale pořídili jste ještě další.
4: Právě protože ten jeden je moc krásný, moc vážný, moc určující. A ta budova není nafukovací. No a protože se vlastně událo několik synchronicit, že se v jednu chvíli uvolnil úžasný prostor bývalé prodejny nábytku. Objevila se tady skupina studentů, kteří se tak jako namlouvali s námi, že by chtěli spolupracovat. A byla tady ta potřeba vlastně nějak se dostat blíž mladým lidem. No a to se prostě sešlo v jednu chvíli. A ten samý den na tom místě jsme si řekli, tak jo.
3: Galerie už nenabídne jenom ten konzervativní prostor, který ukáže výtvarná díla, ale nabídne ještě něco jiného?
4: Stávající svět nám nenabízí ten smysl, proto je v podstatě tak obrovská, řekla by se, epidemie duševních poruch. Jo. Prona bude součást regionálního pracoviště, budou se tam dělat experimentální věci, které se budou se měřit neurologické impakty, zkoumat, jakým způsobem na mě kultura působí a co mi dělá.
3: K takovým aktivitám by mohly časem v bývalé prodejně nábytku sloužit například kreativní dílny. Aktuálně je v Proně výstava umělce Adama Žufníčka. Zloun, Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Právě

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, jejich kosmický vandr, 10 hodin skoro 40 minut. Teď už jsou připraveny babské rady a dnes poradí, jak se správně chovat nebo starat o řezané růže. Ale nejdříve něco o růžích.
1: Babské rady.
2: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová, písnička s názvem O lásce, přesně za 11 minut, už tady máme 11. hodinu a tak je v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever čas na naše další tipy se Slávkou Brádlovou, tak pokud nemáte program ještě na dnešní odpoledne a podvečer, tak pozorně poslouchejte. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Já vás nejdřív pozvu na zámecké kulturní léto 2026 v Litvínově. Dnes vystoupí marching band ze základní umělecké školy v Litvínově a pak následuje vystoupení kapely duchů a pěveckého sboru v muzikálu Ať žijí duchové. Oblastní muzeum v Ústí nad Labem zve na 17. hodinu. Pavel Hošek nabídne literárně hudební pohled na slavnou Krylovu píseň Anděl, jako anděl s polámanými křídly. A Velké Březno, tedy zámek ve Velkém Březně, zve na 19. hodinu na koncert Bendova komorního orchestru a jeho hostů. Uslyšíte českou barokní i klasicistní hudbu, tedy hudbu ze 17. až 19. století. A je to taková malá připomínka letošního 70. výročí založení Bendova komorního orchestru. Povídání o bylinkách, to nabízí knihovna v Chomutově, začátek je v 18 hodin a o těch bylinkách bude vyprávět doktor Jiří Rot, kterého dobře znáte i z vysílání Českého rozhlasu Sever. A ještě jedna pozvánka na akci základní umělecké školy. Tentokrát je to základní umělecká škola v Duchcově, kde dnes od 13 do 18 hodin mají den otevřených dveří a v 17 hodin tam bude i kytarový koncert. Poslední pozvánka nás zavede do Jirkova, do infocentra, k salonnímu vozu Kluckých. Přístupný je už od 10 hodin a prohlídky potrvají do 16.30. Je to vlastně akce k výročí Karla Kluckého, legendárního principála, který pokračoval v rodinné tradici a vedl slavný cirkus Klucký. Čekají vás jak komentované prohlídky salonního vozu, tak multimediální expozice. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.
2: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.

Petra Janů, Petr Janda a nás čeká teď ještě navíc Dalibor Janda do celé, kdy se dočkáme dalších zpráv se Zuzanou Zejdovou. Dozvíte se v nich například, že spolek Cinvald pořádá v Dubí setkání těžby lithia.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Mezi Postoloprty a Žatcem na Lounsku se dnes koná připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. Spolek Cinvald pořádá dnes v Dubí setkání k těžbě lithia. OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%. Během odpoledne čekejte od západu protrhávání oblačnosti a jen ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes jdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomínají si tak poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. Pochod sleduje reportérka Kateřina Kučerová.
3: Na Postoloprtském náměstí se sešla zhruba stovka jak studentů, tak veřejnosti i potomků obětí zdejšího masakru. Akci zahájil v kostele pražský arcibiskup Stanislav Přibylmší, při které připomněl důležitost dnešní akce. Následně se všichni přítomní vydali na pochod směrem Žatec. Akci zakončí v 17 hodin poutním vše v kostele korunování Panny Marie v Žatce, kterou arcibiskup povede. Z Postoloprt na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V Dubí na Teplicku se dnes zájemci dozvědí podrobnosti k dokumentaci pro těžbu a zpracování lithia. Setkání svolal spolek Cinvald. Podle jeho předsedkyně Kamily Vítek-Derinkové chce veřejnost seznámit s dopady těžby na přírodu, dopravu a každodenní život. Setkání začíná v Lidovém domě v Dubí Pozorce v 17 hodin.
4: Těžbu na Cínovci plánuje společnost Geomet. Rudu bude přepravovat štolou nebo závěsným pásovým dopravníkem na překladiště Dukla u Újezdečku. Zveřejněnou dokumentaci je možné připomínkovat do 11. června. Pak bude následovat příprava stavebního povolení. Se zahájením projektu se předběžně počítá v roce 2030. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma, informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době bojů o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence.
2: Počasí.
1: Máme převážně zataženo, ve východní polovině kraje ještě většinou s deštěm, na západě kraje bude pršet už jen ojediněle, během odpoledne od západu protrhávání oblačnosti a jen ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor, v Liberci v Moskevské ulici narazil řidič osobním autem do zábradlí, je u toho policie, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte stále Český rozhlas Sever a nás už za pár minut čeká pravidelný host dopoledního expresu. Dnes je jím herec Viktor Dvořák, kterého jste si možná všimli ve filmu Havel. Úspěšný je ale i na divadelních prknech. V roce 2019 získal cenu Thálie za roli v divadelním představení Anděle v Americe. Za chvíli uslyšíte, jak se mu pracovalo za rozhlasovým mikrofonem. Naposledy pro naše vysílání načítal válečné memoáry Ústečana Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Slyšet je můžete každou neděli po 17. hodině v magazínu Kultura na Severu. Povídat si s ním dnes bude Slávka Brádlová.
2: Dopolední expres s Milanem Králem.
6: Telegram s adresou Svět.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever vám přeje Slávka Brádlová a zároveň vítám dnešního hosta ve vysílání, herce Viktora Dvořáka. Tak, vítejte.
2: Děkuji, dobrý den.
1: Řekla jsem herce, ale kdybychom měli spočítat ty obory nebo žánry herecké, tak jsou tam divadelní prkna, je tam televizní kamera, filmová kamera, je tam taky mikrofon. Ale začnu úplně odjinud. Jste českobudějovický rodák. Po Damu dvojí angažmá na Moravě. Od roku 2009 naturalizovaný Pražák v městských divadlech pražských. Co se vám vybaví, když řeknu severní Čechy, Ústecký kraj?
2: Hezká příroda a pochopitelně Ústí nad Labem, kam občas jezdíme hrát s městskými divadly pražskými a kde se čas od času, když štěstí dovolí, tak se sám objevím jako divák v činoherním studiu.
1: Takže v činoherním studiu máte buď známé, nebo vás zajímá tamní dramaturgie?
2: Je to vždycky spíš kouzlo příležitosti. Herci se mezi sebou více či méně znají, takže tam samozřejmě nějaký herce znám. Počínaje Natašou Gáčovou a dalšími. Ano, Nataša Gáčová je tam místní hvězda už dlouho leta. Takže s tou jsme se potkali na Damu, i když ona byla asi o 2 roky vejš. Takže spíš, když je příležitost a když taky vím, že je tam nějaký vyhlášený představení a tak vezmu nějaký kamarády, sedneme do auta nebo do vlaku a jedeme.
1: Já bych za činoherní studio řekla, že co představení, to vyhlášená věc?
2: Říká se to a myslím, že to tak je. I loni, nevím, jestli to vlastně trvá dál ta situace, ale oni u nás hostovali často, vozili všecko z Ústí sem k nám do divadla Komedie. Nevím, jestli to teď tak je, ale bylo to moc fajn, že jsme si tady mohli na něco zaskočit. Ještě jsem nic nevěděl pod vedením novým, je tam nový šéf, pan Hába, je to tak, ale už mám nějaký tipy, takže mám v plánu něco tam vidět. No.
1: Tak Michal Hába, pokud vím, spíš se věnuje režii, za uměleckého šéfa ředitele je tam Michal Somoš, ale taky bych řekla v divadelním světě známé jméno. Dobře, pojďme od činoherního studia tedy k tomu, co jste řekl hned jako první, krásná příroda. Docela mě to překvapilo, protože většinou, když se řekne Ústecký kraj, tak lidé zareagují, aha, Ústí nad Labem, špatné ovzduší, ošklivé prostředí, problémy sociální a všelijaké jiné.
2: Ano, to taky, ale přijde mi to vlastně neslušný a nemístný. Ono je to možná pravda, ale trošku se tyhle ty problémy samozřejmě týkají kdekoliv, jakýhokoliv našeho místa. A je to neslušný, protože to není jenom tak, že jo. Problémy jsou všude. Já to vím trošku prakticky, víc teoreticky, že je tam i krásná příroda, ale já to vím od lidí, že kdo tam žije, tak si to strašně chválí, že je tam krásně, když víte kam jít.
1: A nemusíte moc daleko za to Ústí nad Labem, to je velká výhoda. Severočeskou kapitolku můžeme uzavřít a půjdeme k té druhé. A je na vás, jestli zvolíte, bude-li to kapitola film nebo divadlo, řekněte si.
2: To divadlo je asi bohatší pro mě, ale nechám to na vás.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Viktor Dvořák je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Sám jste si řekl, že druhou kapitolkou budíš divadlo. No a já bych řekla, že zrovna ta sezóna 25-26, ta je pro vás docela bohatá, protože jestli jsem dobře počítala, 4 premiéry, Farinelli a král, Nana a zabiják,
2: ano.
1: Hříšní lidé města pražského, Irská kletba,
2: ano,
1: co jsem vynechala?
2: Nevynechala jste nic, myslím, že to úplně stačí. Teď v tuhletu chvíli zkoušíme právě do divadla ABC Hříšní lidé města pražského. Irskou kletbu jsem naskoušel jako host v divadle Palas. 4 premiéry vůbec není málo v divadelní sezóně. Je to někdy možná víc než dost, ale tak to někdy je. A já jsem si ten třetí v pořadí titul, tu Irskou kletbu, vybral dobrovolně a jsem moc rád, že se to podařilo.
1: Ale tam já jsem se dočetla zajímavé věci, protože autor Martin Kasela, sám herec, ale v tomto případě i autor té hry, tak prý se byl podívat na premiéře. A to by mě zajímalo, jestli jste měli šanci potom nějakého dialogu nebo vyjádření, protože autor a herec navíc, a když vidí vlastní dílo na jevišti.
2: Já jsem s ním moc nemluvil a ještě jsem nevyspovídal mladší kolegy, kteří, jak jsem viděl po premiéře, s ním zapředli větší řeč, ale myslím, že byl opravdu spokojený. Já si tiše myslím, že byl nadšený, ale to nebudu jako říkat nahlas, protože já myslím, že by nám neřekl asi do očí nějakou nespokojenost. Nicméně si myslím, že měl radost a ještě jsme se potom později dozvěděli, že on totiž objíždí všechny svoje inscenace, svých her, jo. A nechal se slyšet i dodatečně, že prý ta pražská byla snad jedna z nejlepších inscenací Irské kletby, ne-li nejlepší. Tak to máme radost.
1: Pojďme tedy na adresu toho představení říct něco víc. Já se těším, že by to mohlo být jedno z těch zájezdových představení, které se třeba časem ocitne i v tom divadle města Ústí nad Labem nebo na některé jiné severočeské scéně.
2: Jedeme tam, kam nás pozvou, takže kamkoliv. Já jsem si to pro sebe v tom nejlepším slova smyslu žánrově pomenoval jako dobrý bulvár s přesahem. Je to chytrá komedie o 5 chlapcích, kteří se jednou za týden setkají na půdě kostela a tam sdílí pocity a vlastní boje s irskou kletbou. A my to nechceme moc prozrazovat napřímo, ale je to něco, co se každého muže velmi dotýká. A nemluvíme ani o hlavě, ani o prstech. A mluvíme o tom, když je, já nevím, jak to říct.
1: Já bych zkusila doplnit anotace.
2: Ano.
1: Je to o záležitosti, o které všichni muži vědí a všechny ženy je znají.
2: No to je skvělý, já nemám co dodat. A každý z těch mužů se s tou nespokojeností vyrovnává jinak a to je na tom asi to zajímavé. A myslím si, že se lidi zasmějí a po několika reprízách až s překvapením zjišťuju, že nám třeba říká, že se i dojmou nebo že fakt mají nějakou tu zkušenost, ať už jsou to ženy nebo muži a že to trošičku vezme hloubš, než že se jenom pobaví, což je skvělý.
1: Kdybychom ještě se trvali u toho divadla, tak pojďme se zastavit, myslím si, u zastávky velmi příjemné cena. Natálie, Andělé v Americe. Skoro se vsadím, že určitě jste měl radost z té ceny. Ale když si to člověk potom trošku v hlavě rozebere, tak je to víc svazující, protože se od vás čeká, a nebo je to motivující?
2: Po tom ocenění je to asi víc svazující. Je to zajímavý, člověk zjistí, že se s tím najednou musí vyrovnat. Já jsem krátce po té, co jsem dostal tu tálii, tak jsem potkal paní Simonu Stašovou tady na schodech a ona mi pogratulovala a říkala, tak a teď se ti bude dít, že budeš potkávat lidi, že někdo někde řekl, že si to vlastně nezasloužíš a že to měl dostat někdo jiný a takhle. A já říkám Simoně, vy jste to zažila? A ona říká, jo, já jsem to taky zažila. Tak toho si nevšímej a prostě buď rád, že jsi to dostal. A já jsem za tuhle tu radu byl hodně vděčný, ne, že bych měl tolik špatných zkušeností, ne, ale je to o tom, že pak si člověk musí, a to trvá docela dlouho, nějak v sobě tu cenu opravdu přijmout, že to nebyl třeba omyl nebo takhle. A divadlo je tím těžší, že opravdu to může každý cítit jinak. Je to strašně relativní, takže trvá docela dlouho, než to přijmete v sobě, nejenom do té ruky.
1: K divadlu pro tuto chvilku všechno. No a jdeme na kapitolu další s titulkem Film.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, náš dnešní host, herec Viktor Dvořák. Tak a otevíráme tedy ten soudek nebo tu kapitolku s titulkem Film. Já si myslím, že film Havel, to je záležitost na jednu stranu potěšující, že taková významná role vám byla svěřena, na druhé straně ono hrát postavu, která je obecně známá a každý o ní máme nějakou svoji představu. A teď udržet to tak, aby to bylo uvěřitelné, aby to nesklouzávalo k lehké parodii, narážím na to ráčkování, které opravdu je signifikantní. Tam asi možná vy sám nebo i pan režisér jste měli dost práce.
2: Měli. Vy jste to pomenovala úplně přesně a je to hra, je to tanec na ostří nože. Já jsem si jenom před začátkem toho natáčení uvědomil, že se jenom nesmím bát a udělat to, jak nejlíp jsem schopen. Nebylo to žádný překvapení, že některým lidem ten výsledek konvenuje, některým ne a názoru je strašně moc a je to tak vlastně v pořádku.
1: Když už jsme tedy u té práce i režisérské, máte raději režiséra, který je dominantní, autoritářský, a nebo spíš vám vyhovuje režisér, který dává prostor i herci, že si tam můžete něco doplnit, dát improvizaci nebo tu scénu prostě pojednat malinko jinak. A teď je jedno, jestli se to týká filmu nebo divadla.
2: No přemýšlím. Myslím si, že pro mě není tohleto důležitý, že oboje dvoje verze, jak říkáte, můžou být fajn. Důležitý je, jestli ta komunikace mezi váma prostě funguje. Občas si říkám, že to je jako svýho druhu, ten vztah herec-režisér je svýho druhu jako partnerství nebo jako manželství a ta škála těch situací, kterých se během těch dvou měsíců stane tolik, že může se stát cokoliv, ale když se ty lidi poslouchají, tak pak zase vybrousíte ze všeho, jako já teď snad z té odpovědi. Takže hlavně se asi poslouchat, aby to bylo partnerství. No. Jestli je přísnej víc nebo míň, to je různý, to je v pohodě.
1: Taky slýchám názor, že tuhle práci jsem vzal, protože byl výborný scénář. Nebo byl dobrý scénář a byla výborná parta lidí kolem. Někdy člověk vezme práci, protože prostě tu práci potřebuje a někdy je to čirá radost.
2: Já si myslím, že těch důvodů, proč vzít nějakou práci, je plno a v čase se mění. Ono to není jenom vždycky o těch penězích, ale může to být dobrá finanční nabídka. To vám ale nebrání, abyste to udělala poctivě, co nejlíp, jo. A když u toho potkáte někoho, kdo je vám příjemný, tak je to vždycky samozřejmě bonus. A někdy si můžete opravdu dovolit říct, to jsou fajn lidi a já jdu do toho. Takže mění se to strašně moc a myslím si, že je důležitý, aby tam byl aspoň jeden důvod, proč ano. A ten může být různý.
1: Malým obloučkem se vrátíme k těm režisérům, protože poslední naše minutky povídání budou věnovány třeba i panu režiséru Vladimíru Ruskovi.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ještě pár minutek máme na dnešní povídání s hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever, hercem Viktorem Dvořákem. Tak letem světem jsme proběhli to divadlo, film, spolupráci s kolegy, s režiséry. No a proč jsem řekla, že se budu ptát na spolupráci s režisérem Vladimírem Ruskem? Má to velice jednoduchý důvod. On totiž režíroval četbu pro náš týdeník Kultura na severu a vy jste byl ten čtec, jestli říkám správný termín?
2: Mně se to líbí, ano, byl jsem čtec, zůstaňme u toho.
1: Ta kniha se jmenuje Bojoval jsem ve Francii, autorem je František Hladík a je to člověk, který opravdu v té Francii bojoval. To se pak posléze dohledalo i ve vojenských archivech. Mě by zajímalo, jestli jste tu četbu si přečetl předem najednou, nebo jestli jste postupoval kapitolu od kapitoly a co vás na tom zaujalo?
2: Přečet jsem si to, jak se to většinou snažím dělat, když mám nějaký text, že si to přečtu jako čtenář, bez tušky v ruce, abych měl celkově nějaký pocit a pak teprve jako mám nějakou detailnější přípravu. A ty vzpomínky jsou silný, jednoduše proto, že to je prostě jeden lidský osud. A mě na tom fascinuje to, že všichni víme plus minus zhruba druhá světová válka, kdo proti komu, od kdy do kdy. Ale když se na to vždycky podíváte jako prismatem toho jednoho konkrétního lidského osudu, tak vždycky zjistíte, že to je obrovská síla.
1: Měla jsem ten samý pocit, ačkoliv válečné memoáry zrovna není můj nejoblíbenější literární žánr, ale tohle jsem, jak se říká, slupla jak malinu. A až se mi nechtělo věřit, že to psal člověk, který vlastně není spisovatel nebo nebyl spisovatel. Ale když jste se zmínil o tom, že nejdřív čtete jako čtenář a pak teprve s tou tuškou, tak jsem si vzpomněla, že jednou jsem u pana Rudolfa Hrušínského viděla text a tuštičkou opravdu pauzy, znamínka, tady vykřičník, tam kolečko. Byly to zřejmě symboly pro něj nějakým způsobem vodící. Já myslím, že dobrá četba by se bez toho ani nedala připravit.
2: Absolutně souhlasím. Absolutně. Nebo by se vám taky mohlo stát, že se časem jako opakujete ve způsobu té interpretace. Jo? A když si každý ten text víc necháte proniknout do těla, tak prostě vás někam vede a vy snad nejste po každý jako stejný jako interpret. Určitě. A u těch největších mistrů, já vím, že v rozhlase jednou někdo jmenoval třeba pana Somra, že ty jeho texty s těma značkama, že to byly prostě notový osnovy. Jo? A proto byl tak výjimečný, no. Ta příprava, no.
1: No a slíbila jsem vlastně toho režiséra Vladimíra Ruska. Já si myslím, že rozhlasový režisér má tu práci o něco ještě stíženější, stejně tak herec, čtec, protože tam vám chybí ten vizuál. Vy se musíte spoléhat opravdu jenom na ten hlas.
2: Ano, a proto si myslím, že většina, nevím jestli všichni, ale naprostá většina herců má rádo mikrofon a rádo chodí do rozhlasu. Opravdu. Myslím si, že většina vám řekne, že by do rozhlasu něco načítat a natáčet chodila častěji, než chodí. A mě se to týká taky.
1: Vracím se pořád k tomu Vladimíru Ruskovi.
2: Ano.
1: Tak je to ten autoritářský nebo ten hodně demokratický režisér? Kolikrát vás třeba vracel?
2: Vlado Rusko, myslím, že to má, protože je velmi, velmi zkušený. Tak to má tak zdravě namíchaný. Autoritářský není určitě, ale rozhodně ví, co chce. Rozhodně ví v první řadě, co potřebuje ten text samotný. No a tak to hlídá. Velmi důležitá věc je temporytmus obecně u každého textu. A to, když si nepohlídáte, tak si myslím, že snadno může posluchač přeladit nebo to vypnout a tak. Temporytmus to je alfa a omega, jo. A to si myslím, že ten Vlado Rusko zrovna třeba hlídá dobře. A samozřejmě vás hlídá, to vždycky křičí písmenka, nebyly tam všechny písmenka, takže i tu výslovnost, no, všechno.
1: Ono i ticho hraje, jak se říká, a navíc ano. Posluchač nemá šanci se vrátit.
2: Ano, o pauze se říká, že pauza je replika. S pauzou se musí umět nakládat a když se s pauzou umí pracovat, tak je to nádhera. To ticho k tomu taky patří, ano, jak říkáte.
1: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byl herec Viktor Dvořák. Díky za váš čas, za zajímavé vyprávění, mimochodem taky za tu četbu pro týdeník Kultura na severu. No a třeba u nás někdy naslyšenou nebo naviděnou na některém ze severočeských jevišť. Řekl jste, přijedeme, kam nás pozvou, bereme vás za slovo.
2: Ano, rádi přijedeme, já se budu v každém případě těšit na sever.
1: Pro posluchače Českého rozhlasu Sever je tady poslední informace. Slávka Brádlová vám přeje příjemný poslech dalšího vysílání.

0: Celý den pro vás máme na Českém rozhlase Sever písničky, které nestárnou. Teď jsme si poslechli skupinu Brontosauři, jejich písničku s názvem Šafrán. 11 hodin a 41 minut, ale pokračuje dopolední Express. Já jsem se ještě nedostal k tomu, abych popřál dnešním oslavencům. Dnes mají svátek třeba Tamary, ale v kalendáři, českém kalendáři je i Lešek nebo Kevin, tak přeji všechno nejlepší, samozřejmě pokud slavíte narozeniny, nějaké výročí, i vám všechno nejlepší. A mě třeba zaujalo, že na dnešek, tedy na středu 3. června, připadá i Světový den jízdního kola. Pak vám myslím, že vás asi napadne, jak tento Světový den můžete oslavit. Nás za malou chvíli vlastně čekají ale auto, kapela The Cars, ale ještě se podíváme tak trochu do budoucnosti, a to na naší dnešní 13. hodinu, kdy vysíláme na Českém rozhlase Sever pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozve do studia a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Bylo let.

0: Jdeme do finále dnešního středečního dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Za necelých 10 minut je tady 12. pravé poledne, tak ještě také popřeji dobrou chuť k obědu, pak už vás čekají písničky na přání s kolegyní Renátou Filipy, ale teď už je připravená úplně na konci opět Slávka Brádlová, její dnešní recept, a zeptám se vás, co říkáte na spojení chutí sýr a jablko. Slávka má pro nás rovnou celý opravdu zajímavý salát, tak pozorně poslouchejte, třeba si připravte i tušku a papír.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Sýrový salát s jablkem, tak to může být příjemná svačina nebo lehká večeře. Základní rozpis surovin je následující. 100 gramů hrubě strouhaného sýra, může to být ajdám nebo gouda, nebo tak, co máte rádi. K tomu jedno natvrdo uvařené vejce, 50 gramů uzeniny a tady zase podle vaší chuti, může to být obyčejný měkký salám, může to být debrecinka, šunka, kladenská pečeně, jak má kdo rád. Potřebovat budeme také půl menší cibule, půl jablka, čím kyselejší, tím lepší, 2 až 3 lžíce majonézy, 1 lžičku plnotučné hořčice, případně sůl, pepř a ještě třeba cibulkovou nať na ozdobu. Do nastrouhaného sýra přidáme drobně nakrájené vejce, uzeninu, cibuli a rovněž na malé kostičky nakrájené oloupané jablko. Promícháme, přidáme majonézu, hořčici, ochutnáme a podle potřeby a chuti ještě přisolíme a opepříme. S tou solí bych šetřila, protože sýr i uzenina jsou slané až dost. Podáváme s kouskem pečiva.
1: Vaříme se Slávkou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem se dnes otevírá nové informační středisko Evropské unie. Akcelerační zóny pro větrné elektrárny v Liberecký kraj odmítl. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Během odpoledne čekejte od západu protrhání oblačnosti, přehánky jen ojediněle, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. V Ústí nad Labem dnes zahájí činnost nové informační středisko Evropské unie Europe Direct. Sídlit bude v prostorách spolku Bedna v Masarykově ulici. Zahájení se zúčastní vedoucí zastoupení Evropské komise v Česku Monika Landmanová, také senátor Jan Schiller z Hnutí ANO a primátor Petr Nedvědický ze stejného hnutí. Následovat bude debata o aktuálních evropských tématech a příležitostech pro Ústecký kraj. V Česku má Evropské informační středisko další 12 poboček.
4: Středisko Europe Direct působilo od roku 2007 až do konce roku 2025 v Mostě. V Ústeckém kraji dlouhodobě zajišťuje informační servis o Evropské unii a pořádá přednášky nebo vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Spolek Bedna získal provoz střediska na základě výběrového řízení Evropské komise do roku 2030. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Středisko Europe Direct bude otevřeno ve 14 hodin. Akcelerační zóny navržené Ministerstvem pro místní rozvoj v Libereckém kraji nebudou. Jde o 5 lokalit, ve kterých mělo být snazší povolovací řízení pro stavbu větrných elektráren. Ty ministerstvo navrhovalo v okolí Košťálova, Mříčné a Borovnice, také Lomnice nad Popelkou a Vralsku na Českolipsku. Obce ani kraj s návrhem nesouhlasili. Na základě jejich připomínek proto Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zamýšlené zóny zrušit. Českému rozhlasu to řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Návrh ministerstva ale musí ještě schválit vláda. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti práv žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, budou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na Petrohrad v Rusku. Mimo jiné zasáhly tamní velký ropný terminál. Ukrajinské drony udeřily také na vojenský podnik Progres v ruské Tambovské oblasti.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích konstatoval dobré výsledky tzv. Dalekonosných sankcí provedených ve spolupráci mezi různými složkami ukrajinské armády a zpravodajských služeb. Zelenský připomněl, že Petrohradský ropný terminál leží téměř 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a zasažena byla také vojenská základna na ostrově Kronštadt ve Finském zálivu. V Petrohradu dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Převládá převážně zataženo, zejména na východě kraje místy občasný déšť nebo přehánky. Přes odpoledne budou srážky postupně ustávat. Teploty do 22 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici podél Kamenického potoka od hlavního tahu 1/9 na Kytlici uvízlo ve viaduktu pod železniční tratí u Dolního Falknova nákladní auto. Na místě čekejte policii, silnice je aktuálně neprůjezdná. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly dnešní středeční polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes si jako první o písničku na přání zavolal pan Honza Zloun, tak jsme společně vybrali skupinu Kex a Jak děkuje se andělům. Písničku posílá všem posluchačům pro hezký den.

Skupina Kex a jak děkuje se andělům. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. K nám do studia se dovolala i paní Mária. Přála si od Zdeňka Krásného Stříbrný měsíc a ta písnička je pro paní Grossmanovou a taky pro paní Petrášovou, aby jim to hezky utíkalo a měli hezký den.

0: Zdeně krásný a stříbrný měsíc. Pojďme na další písničku na přání a tu už vybírá paní Alena z Rané. Paní Alenko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já bych chtěla nechat zahrát můj švagrový Jiřince k dnešním narozeninám.
0: Ano.
1: Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a rodinný pohody. A to jí přeje Alena, Vašek s celou rodinkou.
0: A vše nejlepší přejeme tedy i z Českého rozhlasu Sever. Posílám jenom malý hudební dárek Helena Vondráčková a Červená řeka. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Helena Vondráčková a Červená řeka. Pojďme na další písničku na přání a o tu si do studia Českého rozhlasu Sever zavolala paní Andělka z Hřivice. Hezké odpoledne i vám.
1: Hezké odpoledne i vám, paní... Ježíš, já jsem zapomněla.
0: Renáta?
1: Renáta, no.
0: Ano, ano, ano.
1: Já bych dneska chtěla poslat písničku Pepovi do Štětí, Boženě do Jirkova a do Žace a panu Rankinovi ze Hřivic a ze Hřivic Valdům a Mírovi a Zděnce a do Touchovy z Hanice a vám taky do rádia a pro všechny posluchače.
0: Moc děkujeme, doplním, že jste vybrala Zdenka Svěráka, taky Jaroslava Uhlíře, holku z Polabí. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zdeněk Svěrák a taky Jaroslav Uhlíř dospívali na Českém rozhlase Sever a vy posloucháte dnešní středeční polední písničky na přání. Na chvíli opustíme telefony, podíváme se na vaše e-maily a ty píšete hodně ve velkém na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Já vám za to moc děkuji. Dobrý den, prosím od Mirka Hofmana, pastora z Little Ford pro Marcelku do Neštěmic, Marušky do Chomutova a Děčína a všem, komu se líbí, posílá to paní Marie ze Šestajovic.

Tohle byl Mirek Hofman a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tady je další e-mail v písničkách na přání. Zdravím, písničku posílám Božence, kamarádkám z jogy, Maruškám do Berešova, Šestajovic a Chomutova, všem posluchačům a bude to skupina Opět a Radeček Hory. Posílá to paní Marie z Děčína.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Valdemar Matuška, jeho slavíci z Madridu a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání. Zahrajte prosím manželce Marcelce Králové, která slaví dnes narozeniny, písničku od Evy Olomerové Čekej tiše. Přeji své manželce zdraví, štěstí, spokojenost a hojnost božího požehnání. Děkuje manžel.

stihneme v písničkách na přání ještě jednu písničku a ta bude z vašich SMSek, proto nejlepší rádio na světě skupinu Queen a Radio Gaga. To posílá paní Emma.

0: Tohle byla skupina Queen a jejich Radio Gaga. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět v našem vysílání po 18. hodině. Teď už František Janačík ale připravuje nové zprávy. A Renáta Filipy vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
0: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
0: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sklad potravinové pomoci v Děčíně má nový výdejový systém. Klienti přicházejí s QR kódy. Liberecký kraj nechce i přes protesty odvolat z funkce ředitelku gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření, mimo jiné chce víc podpořit mladé lidi. Od západu čekejte protrhávání oblačnosti, přehánky jen ojediněle, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Potřební lidé si nově můžou vyzvednout potravinovou pomoc v Děčíně s pomocí QR kódu. Středisko městských služeb, které provozuje sklad potravinové pomoci, má nový systém evidence a výdeje balíčků s potravinami a drogerií. Díky němu může zohlednit speciální potřeby klientů, například dietu. Pracovníkům navíc ubyla administrativa. Říká to Vít Horáček ze střediska městských služeb Děčín.
4: Všechno se posílalo v excelovských tabulkách. Cílem je vytvořit jeden informační kanál, který bude totožný pro všechny, protože všichni dělají vlastně stejnou práci. Takže my specifikujeme, každá ta taška bude nějak upravená, nebudou všichni stejní.
2: Vedení Libereckého kraje nemá důvod k odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaely Mutl. Její odstoupení požaduje část studentů, učitelů a také rodičů. Důvodem je údajná špatná komunikace ze strany vedení školy. Na protest proti tomu podali výpověď tři učitelé a další tři chtějí zkrácený úvazek. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj ale nejsou pro odvolání ředitelky žádné legitimní důvody.
5: Pokud bychom to udělali, tak s velkou mírou pravděpodobnosti Liberecký kraj prohraje soudní spor o odvolání, bude platit nějaké náhrady zde za klidně několika leté období, protože ty soudy takhle fungují. Nicméně tu situaci považuji za mimořádně závažnou a do dvou týdnů chceme oznámit, jak se to pokusíme jako zřizovatel vyřešit.
2: Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun, anebo umožnit lidem do 630 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk, informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil několik lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím jasné není. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou íránskou agresi. Armáda je podle něho připravena podniknout veškeré kroky k ochraně bezpečnosti a stability země. Teherán ofenzivu na sousední státy zahájil poté, co proti němu koncem února Spojené státy a Izrael začaly vést válku.
3: Počasí.
2: Převládá zataženo, na východě kraje stále místy občasný déšť nebo přehánky, přes odpoledne mají srážky postupně ustávat, teploty do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/30 začala mezi Chlumcem a Ústím nad Labem stavba okružní křižovatky. V místě je kyvadlový provoz řízený pracovníky stavby. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
7: Děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem Spěj Bláhu Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku, no a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem o něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej. Sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla a vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady ta, tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne? Uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát? No, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynes odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé ten příběh, tak ona úplně valila v oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, to je takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou reží a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně mm-hmm. zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila tak 3 minuty před posledním zvoním, jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový odškrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Koukulová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak, je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14. 8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samospadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích.

0: ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou hereční kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
1: A když narazíte ale na Romana Zacha, mm-hmm. svého partnera v jedné hře mm-hmm. a hrajete v jiné, mm-hmm. tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo musím, je kdo?
0: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
1: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste

0: se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a jo, vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý. Akor u toho herce, u toho povolání dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo mám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vlastně někam posunout, tak si ji věnuje.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozálii Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťu nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dopravu na silnici číslo 30 mezi Úžínem na Ústecku a Chlumcem ode dneška omezuje přestavba křižovatky pod čerpací stanicí ONO. Obyvatelé okolí kamenolomu v Lahošti na Teplicku se dnes dozví postupy při rekultivaci území. Mezi Postoloprty a Žadcem si lidé pochodem připomínají památku obětí poválečného násilí. Od západu postupné trhání oblačnosti, přehánky postupně ojedinělé teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Řidiče na silnici 1/30 mezi Ústím nad Labem a Chlumcem ode dneška do konce října čekají dopravní omezení kvůli stavbě okružní křižovatky pod čerpací stanicí ONO. Provoz je vedený jedním pruhem a na místě ho řídí pracovníci stavby. Mimo pracovní dobu a o víkendech bude dopravu usměrňovat semafor. O zahájení prací informovali dnes zástupci ředitelství silnic a dálnic a také města Chlumec. Kvůli stavbě je nařízený odklon veškeré tranzitní dopravy nad 12 tun na dálnici D8. Místem mohou projíždět pouze nákladní auta, která zásobují provozy v okolí. Další informace připojíme v dnešním odpoledním vysílání. V Lahošti na Teplicku dnes promluví zástupci kamenolomu, představí své aktivity při rekultivaci v areálu lomu, který leží blízko Jedníkova a Oldřichova. Nákladní auta jezdí i přes sousedící Lahošť. Veřejné setkání začíná v Lahošťském kulturním domě v 17 hodin.
3: Zástupci kamenolomu vysvětlí, jak rekultivují místa po vytěženém křemenci, co tam navážejí a proč, uvedla starostka Radka Marková z uskupení Občané pro Lahošť. Starostka chce zástupce lomu upozornit na velkou prašnost ve své obci a špinavou silnici po nákladních autech, která zavážejí odtěžený prostor. Křemenec se používá jako stavební kámen. Z Lahoště Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Desítky studentů, žáků a dalších účastníků se dnes vydali na trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník do Žadce. Připomínají si poválečné události roku 1945 a oběti takzvaného postoloprtského masakru. Každý z účastníků nese na krku karton se jménem jednoho z lidí, kteří při poválečném násilí přišli o život. Pochod letos už popáté pořádá žatecký okrašlovací spolek. Letošní ročník je součástí takzvaného roku smíření, který hlásil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ještě jako litoměřický biskup. Program vyvrcholí v 17 hodin poutní mší v kostele Korunování Panny Marie v Žadci, kterou arcibiskup povede. V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice z Manušic ke křižovatce u Častolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky respektovat pokyny stavbařů.
4: Příští týden 8. a 9. června bude cyklostezka mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v Manušicích přerušená úplně. Bude se pokládat nový asfalt. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, pro pěší budou v úseku vyhrazené koridory po stranách silnice. Rekonstrukce a s ní i úplná uzavírka silnice skončí 10. června. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci polojasno až skoro jasno, k ránu zejména na západě i oblačno, teploty klesnou na 12 nebo i 7 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek, čekáme na východě kraje ještě většinou malou oblačnost, postupně se zatáhne a odpoledne a večer čekejte od západu přehánky nebo občasný déšť. Teploty zítra vystoupí i k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U křižovatky silnice z Drouškovic u Chomutova k silnici 1/7L se srazila dvě osobní auta a na místo museli vyrazit také hasiči. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji pěknou středu s Českým rozhlasem Sever. Na silnici z Chlumce do Ústí nad Labem začala hlavní etapa budování kruhového objezdu. Podrobnosti o stavbě, která potrvá do října, uslyšíte v pohodovém odpoledni, které právě teď začíná. A mluvit se v něm bude i o sdílené elektřině nebo o silonu. Písničky, které nestárnou, zahrají olympici a plavci. Nejdřív nám ale retrohit ze seriálu Vyprávěj zaspívá Michal Hrůza.
1: pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.
0: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tohle byli Plavci v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. A teď povídání o něčem, co dalo vzniknout nedílné součásti ženského šatníku. Mluvím o silonkách, i když on možná v silonkách silon vlastně není a teď bude řeč právě o silonu. No nevadí, já myslím, že na úvod to stačilo a teď se všechno to důležité, co o silonu nevíme a co v učebnicích nebylo, dozvíme od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí tři nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Po velkém hitu skupiny Lucie příspěvek o jedné výrazné dopravní komplikaci. Řidiči jedoucí z Teplic do Chlumce nebo do Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 se až do podzimu musí obrnit trpělivostí. Čeká je totiž řada dopravních omezení. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední fázi budování kruhového objezdu v Dolíku na křižovatce do Chabařovy a Chlumce. Podrobnosti má reportér Jan Beneš. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Stavba kruhového objezdu už začala v dubnu a květnu přesunutím zastávek autobusu a vybudováním provizorních chodníků. Jak je teď na místě řízený provoz?
1: Důležité je říct, že řidiči jedoucí z Chabařovic a z Chlumce komunikací u dálnice, respektive u Šmelce, se kvůli stavbě kruhového objezdu na silnici 1/30 nedostanou. Stejně jako z hlavního tahu do Chabařovic ani Chlumce neodbočí. Co se týče samotné silnice první třídy číslo 30, je tam svedený provoz do jednoho jízdního pruhu. Za stavební firmu dodává podrobnosti Tomáš Hořejší.
2: Po celou pracovní dobu, kdy budeme pracovat, zde budou regulovčíci, protože mají vyšší propustnost dopravy než semafory, logicky. Semafory budou instalovány až po skončení pracovní doby a v době volna nebo svátku.
1: Zdržení na hlavním tahu do Ústí nad Labem by mělo podle Hořejšího trvat maximálně 10 minut. Objízdné trasy vedou pro nákladní dopravu výhradně po dálnici D8. Osobní auta mohou v přestanově odbočit do Chabařovic, kde ale komplikuje dopravu stavba mostu. Tvoří se tam v dopravní špičce kolona z obou stran.
0: Proč se ředitelství silnic a dálnic rozhodlo ke stavbě téhle okružní křižovatky u Chlumce?
1: Podle mluvčí společnosti Petry Drkulové po silnici 1/30 denně projede až 16 000 aut a křižovatka se proto stávala místem častých dopravních nehod.
3: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
1: Stavba okružní křižovatky vyjde na 32 milionů korun. Hotová má být v říjnu.
0: Částkou 600 tisíc korun přispělo na stavbu taky město Chlumec. Jak tamní radnice vnímá stavbu kruháku?
1: Podle nezávislé starostky Chlumce Veroniky Srinkové čekalo město na stavbu okružní křižovatky několik let.
4: Výstavbu té křižovatky vítáme, protože město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů.
1: Ještě doplním, že Chlumec financuje stavbu nových autobusových zastávek a chodníků, jak bylo řečeno, za zhruba 600 tisíc korun.
0: Říká reportér Jan Beneš. Děkujeme za informace a přejeme pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Krásné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever před 14:30. Tu pro vás máme pár tipů na zajímavé akce, které dnes ještě stihnete navštívit. Čapek 80, tak se jmenuje výstava, která dnes začíná vernisáží v oblastním muzeu v Děčíně. A ta 80 v názvu výstavy reprezentuje 80. výročí založení divadelního spolku Karel Čapek Děčín. Takže je jasné, co se bude vystavovat. Další velké výročí připomíná výstava v oblastním muzeu a galerii v Mostě. Tentokrát je to výročí týkající se městské hromadné dopravy. Ta totiž na Mostecku slaví už 125 let a výstavu, která byla poskládána z věcí ze soukromé sbírky Petra Kříže i z archivu dopravního podniku, tu můžete vidět až do konce srpna. Aby to nebylo jenom o výstavách, dáme si trochu muziky. Na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově začíná zámecké kulturní léto od 16 hodin. Dnes první představení, o které se postará soubor základní umělecké školy Litvínov. Je to soubor bubeníků, kteří si říkají Marching Band. Následovat bude vystoupení kapely duchů a taky pěveckého sboru. No a pokud byste nechtěli muziku jenom nečinně poslouchat, ale pokud byste si chtěli zatančit, tak můžete na čtvrtou dorazit na terasu Krušnohorského divadla v Teplicích, kde proběhne další tančírna, respektive podnik nazvaný Tančíme na terase. Účinkovat dnes bude Regius Band.

0: Jsou věci, které vám prostě vrtají hlavou. Proč olympici z rosomáka udělali ptáka, nechápu. A taky jsem nechápala, jak se Fedor Gál, z mého pohledu slovenský žurnalistický guru, dostal do rubriky o slavných severočeších. Na rozdíl od rosomáka má ta druhá záhada ale velmi prosté vysvětlení. Poslechněte si od Milana Knotka.
1: Slavní severočeši.
2: Narodil se v koncentračním táboře a stal se jednou z hlavních postav sametové revoluce na Slovensku. Fedor Gál vystupuje celý život proti nacionalismu, antisemitismu a populismu. Na svět přišel 2 měsíce před koncem druhé světové války v Terezínské pevnosti, kde byla vězněna jeho matka a bratr. Otec zahynul při pochodu smrti. Fedor Gál vystudoval chemicko-technologickou fakultu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Nejprve pracoval jako dělník, technik a směnový mistr v různých chemických závodech. Později se přeorientoval na sociologii, prognostiku a výzkum společenského vývoje. V 70. a 80. letech působil v několika výzkumných institucích a prognostickém ústavu Slovenské akademie věd. Během listopadu 1989 byl spoluzakladatelem hnutí Veřejnost proti násilí. Působil pak jako poradce federální vlády. Po rozpadu Československa se v roce 1992 přestěhoval do Prahy, kde žije dodnes. Působil na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, spoluzakládal komerční televizi Nova a věnoval

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Šetření energiemi, to je velké téma současné doby a města a obce v Česku jsou velmi aktivní, pokud jde o sdílení elektřiny. K lídrům mezi nimi patří Liberec. Ten je i součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce Liberci podle jeho propočtů už teď šetří přes 3 miliony korun ročně.
1: Slyšíte, že před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primární byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelili do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se jak Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď liberecké společenství vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, prvních 10, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu, měly nějakou spotřebu energie odpovídající a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový luster na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat nějakou denní akumulaci, to znamená nějakou baterii, komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko spoledne přenést na noc, ale nebude to nikdy ostrov. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, to v každém případě budeme, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kaliba, Český rozhlas.

Ilona Čáková, 7 minut před 3 hodinou odpolední ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Posloucháte Pohodové odpoledne, zprávy v něm dnes připravuje František Janačík a ty na třetí už má pomalu hotové, protože za chvíli vám je přednese a vy se v nich mimo jiné dozvíte, kdeže se bude dnes večer nebo v podvečer mluvit o zvažované těžbě lítia na Cínovci. Je to stále velmi žhavé průmyslovo-ekologické téma severních Čech. Na podrobnosti si počkejte do zpráv. Budou tady už za necelých 7 minut.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Spolek Cinval pořádá v Dubí v 17 hodin v Pozorce setkání k budoucí těžbě lithia. Radnice v Litoměřicích plánuje zlepšit dostupnost toalet ve městě. Vládní cenový strop benzínu zítra znovu poklesne, u nafty naopak mírně stoupne. Od západu čekejte protrhání oblačnosti, přehánky ojediněle, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Dubí u Teplice dnes zájemci dozví podrobnosti k dokumentaci pro těžbu a zpracování lithia. Setkání svolal spolek Cinvald. Podle jeho předsedkyně Kamily Vítek-Deringové chce veřejnost seznámit s dopady těžby na přírodu, dopravu a každodenní život. Setkání začíná v Lidovém domě v Dubí Pozorce v 17 hodin.
2: Těžbu na Cínovci plánuje společnost Geomet. Rudu bude přepravovat štolou nebo závěsným pásovým dopravníkem na překladiště Dukla u Újezdečku. Zveřejněnou dokumentaci je možné připomínkovat do 11. června. Pak bude následovat příprava stavebního povolení. Se zahájením projektu se předběžně počítá v roce 2030. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Litoměřická radnice přispěje restauracím, kavárnám a dalším podnikům ve městě na zpřístupnění toalet veřejnosti. Informoval o tom místostarosta Jiří Adámek z Hnutí ANO. Aktuálně město oslovuje podniky, které by se do projektu WC gratis chtěli zapojit.
3: Radnice slibuje příspěvek 20 000 ročně těm restauracím a kavárnám, které se do systému zapojí. Místa s toaletou zdarma pak budou označená samolepkou, uvedená budou i v mapách a informačních letácích. Celkem město vyčlení z rozpočtu až 200 000 ročně. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu zítra znovu poklesne. Čerpací stanice budou moci litr prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 8,90 haléřů, tedy o 27 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ve 14 hodin ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči platit maximálně 39 korun a 1,50 haléřů, tedy o 7 haléřů více. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest ve výši 3 milionů korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, kránu, zejména na západě až oblačno. Teploty klesnou na 12 nebo i 7 stupňů. Zítra ráno čekáme na východě kraje ještě malou oblačnost, postupně se ale zatáhne a odpoledne a večer od západu čekejte přehánky nebo občasný déšť. Teploty zítra vystoupí i k 25 stupňům Celsia. Na horách zítra čekejte teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průjezdu Bohušovicemi nad Ohří ulicí Masarykova se srazilo osobní auto s dvěma cyklisty. Na místě už zasahují také lékaři. U křižovatky silnice z Drouškovic u Chomutova se silnicí 1/7L stále omezuje provoz řešení následků nehody dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: O školách v přírodě, o festivalu čtenářství, o zipline na Klínech, ale i o historii téhle krušnohorské obce se mnoho zajímavého dozvíte v pokračujícím pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. S hercem Jiřím Langmajerem v něm oslavíme jeho 60. a spolu s účastníky pamětního pochodu si připomeneme tragické události z přelomu května a června roku 1945 v Postoloprtech. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený a Pavel Didovič. Nejdřív nám ale o dívce jménem Gloria bude zpívat Víťa Vávra.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Dnes slaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer. Rodák z Plzně patří několik desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Jeho kariéra prakticky začala filmem Co pak je to za vojáka a pokračovala přes desítky rolí třeba svůdníků nebo kriminalistů až k hokejovému trenérovi Hrouskovi v současném nekorektním komediálním seriálu Lajna. My si ale připomeneme jeho účinkování v Českém rozhlase.
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost? No,
2: já.
1: Tak.
3: Role hrdiny s velkým nosem, Cyriana z Bergeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
4: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
3: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
4: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat u rozhlase.
3: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl.
4: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
5: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
6: Já ti přikazuju, abys nezavedl domů.
5: Nejsem tvůj sluha.
6: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
3: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková a Jan Nedvěd v 15 hodin a 23 minut, a to naprosto přesně. Posloucháte Český rozhlas, Sever, Lenka Šobová vám přeje pěkné a příjemné odpoledne a teď vás zve k výletu na Klíny. Tohleto krušnohorské středisko někteří milují kvůli lyžování, jiní kvůli možnosti projet se na bajkových tratích, tedy na kolech. Každopádně je to krásný kout Krušných hor, kam se vrátil život. O historii, ale i o současnosti Klínů teď bude vyprávět Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Klíny na Mostecku mají rádi hlavně ti, co milují zimu, sníh a sluníčko. Klíny jsou střediskem zimních sportů, ale hezky je tam i v létě. Pro pěší i ty na kolech je tam několik turistických tras a cyklistických stezek. Obec Klíny vznikla v polovině 14. století. Předpokládá se, že to nejspíš souviselo s důlní těžbou v Krušných horách. V Klínech stával římskokatolický kostel svatého Antonína Paduánského. V roce 1947 ho poškodila vichřice a od té doby chátral. V polovině 70. let 20. století vyhořel a v roce 1985 pak byl zbořen. Ve sport areálu Klíny se můžete svést na jediné bobové dráze na české straně Krušných hor. Najdete tam i první a zároveň nejdelší zipline neboli lanovou skluzavku v České republice. Lano vede 130 metrů vysoko nad Čumenským údolím, měří 2 kilometry a uvádí se, že je 20. nejdelší zipline na světě a 5. nejdelší v Evropě. Kdo se bojí tak vysoko, může dojít pěkně po svých, až k rozhledně Jeřabina. Z Klínu je to asi 6 kilometrů. Z vyhlídky je krásně vidět na vrcholky Krušných hor, Českého středohoří, Chemičku v Záluží a město Most.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Děti i dospělí v Liberci můžou ode dneška navštívit festival dětského čtenářství. 23. ročník akce přinese několik novinek a představí známé osobnosti ze světa dětské literatury. Vystoupí třeba básník a hudebník Petr Váša, ilustrátorka Markéta Šmalcová nebo spisovatel Marek Řeháček. Program potrvá až do pátečního poledne.
1: Hlavní myšlenkou je, aby se děti potkaly s tvůrci dětských knih, s knížkou taky trochu jinak, než tak, jak to klasicky znají, kde se knížka čte. Aby si uvědomili, že knížka může být i uměleckým artefaktem.
2: Říká Radka Vojáčková, hlavní organizátorka festivalu dětského čtenářství v Liberci.
1: Hlavním festivalovým centrem bude knihovna liberecká. Výtvarným centrem se stane kavárna Pošta, která už je na 3 dny výtvarnými dílnami. A další programy se budou odehrávat v Severočeském muzeu. A letos se k nám nově připojila i botanická zahrada, která nabízí přírodovědné workshopy. Je to prolnuto s naším letošním tématem kniha Planeta divů a tím tématem se obracíme do přírody a do světa kolem nás.
2: Dopolední program na festivalu je určený především pro školy a rodiče s dětmi, vysvětluje Vojáčková.
1: Ve středu dopoledne se děti potkají s tvůrci dětských knih, mezi kterými jsou třeba Petr Váša. Pak to bude paní Vetešková, která učí děti, jak být takovým malým novinářem. Pak tu bude divadlo Čučka, které dělá takové scénické čtení, ale už opravdu divadelní podobě. Máme poměrně dost programů letos pro pedagogy. Ve čtvrtek pro ně máme připraveny dva programy. Jeden se týká učení, tomu, jak uvolnit děti, aby se jim lépe učilo. A druhý se týká knihy paní Krtičkové, která se věnuje dětským poruchám příjmu potravy.
2: Ve čtvrtek v 17 hodin začíná takzvaný knihospodský kvíz, říká Helena Kovalová z knihovny pro děti a mládež.
3: Je určený pro školáky, takže dětské skupiny, ale taky pro rodinné týmy. Přihlásit se můžete na stránkách festivalu, kde je registrační formulář. Nezapomeňte si vymyslet nějaké jméno pro svůj tým.
1: Budou tady animační stanoviště, kde děti zjistí, jak to ty stroje umí udělat. Děti si tu budou moct koupit knihu. Budou tady vystavovat desítka nakladatelů, kteří se věnují dětské literatuře.
2: Doplňuje Radka Vojáčková. Podrobný program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Laš. Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Petr Spálený a jedna z písniček, které nestárnou, písnička o plakajícím dítěti. Některé děti pláčí, když mají odjet od svých rodičů, třeba do školy v přírodě. A právě o školách v přírodě jste si dnes dopoledne povídali se Zdeňkem Lukeslem. Zdeňka, zajímaly vaše vzpomínky, kam jste jezdili, jak jste snášeli odloučení od rodičů, nebo jestli jste jezdívali třeba jako dozor. No a do vysílání se dovolala i posluchačka Jiřina z Litoměřic.
1: Mě jste udělali velikou radost tímto tématem, protože to je samozřejmě nostalgie. Jsem starší ročník, bude mi 60, čili jsem zažila ty školy v přírodě na 3 týdny a na nějaké stýskání po rodičích, tady opravdu nebyl čas, protože ty programy byly úžasné. Jezdili jsme do Krkonoš, do jižních Čech a velice jsme si užívali ten volný režim, moc se neučilo. My jsme třeba jako děti z města poprvé zažívali obrovskou sněhovou kalamitu, což pro nás bylo něco neuvěřitelného. Do té doby jsme to znali jenom z pohádek a filmů. Takže jako samozřejmě potom, když jsme se navrátili, tak už ty slzečky byly při přivítání zase pod křídla rodičů, bylo to fajn, ale užívali jsme si celé 3 týdny bez telefonu, bez mobilu, co si budeme povídat, bylo to prostě něco úžasného a dodnes na to rádi všichni vzpomínáme.
2: A kam jste jezdili? Máte ještě v paměti?
1: Především to byly Krkonoše, Labská Bouda, Mísečky, Jižní Čechy,

byl ten problém. Zavolejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na číslo 475 212 212 nebo napište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Už teď se těšíme na vaše příspěvky.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí 3 nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na 200 studentů dnes vyrazili na připomínkový pochod k uctění obětem postoloprckého masakru v roce 1945. Na trasu dlouhou skoro 15 kilometrů se s nimi vydal i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten pak povede mši v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, odkud se nám hlásí redaktorka Kateřina Kučerová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak tady před kostelem Korunování Panny Marie v Žatci už pomalu docházejí studenti do cíle. Jsou sice vyčerpaní, ale stále se usmívají a celkově tu panuje uvolněná nálada. Někteří se už pomalu usazují a čekají, co bude dál. Arcibiskup se spojil s žateckým okrašlovacím spolkem a přišlo mu jako dobrý nápad letošní ročník spojit s jeho akcí Rok smíření. Tu tedy vyhlásil ještě, když byl biskupem Litoměřickým. Ten se zaměřuje jak na činy, které páchali jak Němci na Češích, tak Češi na Němcích, a touto akcí chce dojít k tomu takzvanému smíření.
0: No a co konkrétně bylo cílem té dnešní akce?
1: Tak, akce má především uctít oběti postoloprckého masakru, který zde spáchala československá armáda při odsunu německého obyvatelstva v roce 1945. O život při něm přišlo téměř 800 lidí a třeba historik Jiří Padavět tvrdí, že jich mohlo být klidně až ke 2000. O této události se za minulého režimu dlouhá léta mlčelo. Teď je podle arcibiskupa Přibyla o to důležitější, aby se o těchto násilnostech mluvilo a aby se zejména mladým lidem nadále připomínali. Na dnešní akci přijela i Birgit Umfungová z Mnichova. Její otec v 45. roce v Postoloprtech pobýval a násilný odsun sám zažil. Byl jedním z mála, kteří masakr přežili. Podle Birgit ale o událostech, které se v Postoloprtech staly, nikdy nedokázal veřejně mluvit.
0: Říká redaktorka Kateřina Kučerová, která se nám přihlásila ze Žatce, kde ten pamětní pietní pochod právě končí. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pavel Bobek už nic víc nehledá, pokud vy hledáte informace, hledáte je na správném místě. Český rozhlas Sever vám každou hodinu přináší ty nejaktuálnější nejen ze severu Čech. V 16 hodin bude František Janačík ve zprávách mluvit třeba o plánu, jak povodí Labe chce řešit stále větší sucha, jak plánuje zásobovat přehradu Josefův důl v Jizerských horách vodou, tak aby nevyschla ani v těch nejsušších obdobích, se dozvíte už za pár minut, tedy pokud zůstanete s námi. Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Sklad potravinové pomoci v Děčíně má nový výdejový systém, klienti přichází s QR kódy. Policie stíhá organizovanou skupinu kvůli obchodování s desítkami dívek na sociálních sítích. Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Od západu stále protrhávání oblačnosti, přehánky jen ojediněle, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Potřební lidé si nově můžou vyzvednout potravinovou pomoc v Děčíně pomocí QR kódu. Středisko městských služeb, které sklad potravinové pomoci provozuje, má nový systém evidence a výdeje balíčků s potravinami a drogerií. Díky němu může zohlednit třeba speciální potřeby klientů, například dietu. Pracovníkům navíc ubyla administrativa, říká Vít Horáček z děčínského střediska.
2: Všechno se posílalo v excelovských tabulkách. Cílem je vytvořit jeden informační kanál, který bude totožný pro všechny, protože všichni dělají vlastně stejnou práci. Takže my specifikujeme, každá ta taška bude nějak upravená, nebudou všichni stejní.
0: Policie stíhá 4 osoby a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek. Nutili je poskytovat erotické fotografie a videa a pak je prodávali na sociálních sítích. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina tak získala nejméně 3 miliony a 600 tisíc korun.
3: Policie zajistila obviněným majetek ve výši 9 milionů korun. Jednoho ze stíhaných poslal soud do vazby. V případě prokázání viny hrozí všem 5 až 12 let vězení. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Další poškození nebo svědci můžou kontaktovat policii na e-mailu. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Jablonecko a Liberecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, má být nově napájena i z Jeleního potoka, který v současné době ústí u Hráze. Náklady na více než 2-kilometrové podzemní potrubí jsou podle generálního ředitele povodí Mariána Šebesty kolem 127 milionů korun. Soutěž na firmu, která stavební práce zajistí, vypíše firma během léta. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by pak nově měli poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď míří do Senátu.
1: Počasí.
0: V noci čekejte až skoro jasno, k ránu oblačno, teploty i kolem 7 stupňů. Zítra na východě kraje zpočátku dne malá oblačnost, přes den se postupně zatáhne, odpoledne už čekejte i přehánky nebo občasný déšť. Teploty zítra i do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte za 28. kilometrem ve směru na Prahu pozor na řešení nehody dodávky. Na silnici číslo 30 na Ústecku začala mezi Chlumcem a Ústím stavba okružní křižovatky. V místě je kyvadlový provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď tata. V tuto chvíli, tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi.
1: Moc
0: všechno
1: krát
0: nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího. Zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna, buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik, prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Předměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to bez stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi, že někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 2 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto!
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme. To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počkejška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte ještě další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemníková z vás zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. Ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano. No.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to, u advokáta jsme.
10: Na co bylo dát, co vám říkal? Zkrátka dobře povedal, když mu to u soudu odsečím, no? Že ten Ratek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej, a že měl policejní výcvik...
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No já čekal.
11: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
11: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkud mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to je
11: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No, tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus, Mare, já to věděl, že to bude těžký případ. No. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
11: No.
10: Ještě rozumím.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavé.
11: No.
10: Tak to by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehníváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna.
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900, kdo pak se nám dovolá právě teď. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
1: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře,
1: tak... jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala.
0: Jo.
1: Že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám na zdraví.
0: A je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona tak by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byly dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám, jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá. Ne, to je... Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte, máte nějakého koníčka, já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nebude.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
6: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělují takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr, ovšem musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká, to taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítač

0: Dur a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
2: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
3: A dobrý den.
2: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
1: Luďka nebo Lubu, tak.
2: Lubu, no to je jedno.
1: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
2: Řekněte si vy, co byste chtěla.
3: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku s Kořepovou.
1: On to chce bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
2: Pavlínko.
3: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
2: Víte, co máme společného?
3: Co?
2: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
3: No a tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
1: kolega mandlíš.
2: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
3: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádný a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
2: Semafor byla zlatý, ano.
1: Tak Františku, děkujeme.
2: Dejte tam někoho Sobotu anebo tu, jak jste říkala.
3: Ano. S Kořepovou, víte. No.
2: Ano, s Kořepovou.
3: Neprohloupíte.
2: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Mějte se.
3: Děkujeme.
1: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
1: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
1: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
1: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, s tom vemu.
7: Ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Haló? Haló? Haló? Hola? Nic. Haló? Nic. Mě ani neřek, jestli už je omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Tupý, výborně. A teď zase

0: jak se řekne akra? No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
1: Bovo!
2: Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vida vůl.
0: Tak ty už se učíš i zvířátka.
1: A teď zase já.
0: Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, ni, kl, kunikl. A rybička? Fišo.
3: Počkej, si to vemu, já to vemu.
0: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
3: No to teda nebyl.
0: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto, mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
3: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tyče, běž si cvičit!
0: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, víš, chudáku.
3: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
0: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
1: Ano.
0: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
6: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
5: Drama.
6: Jaký, jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
5: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: Protože
1: chtějí slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Takže teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříš je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi. Nový přívoz v Lovosicích je před dokončením. V zákupech na Českolipsku si lidé na dvou místech mohou dobít elektrokolo. Od západu čekejte protrhání oblačnosti, přehánky jen ojediněle, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Řekla to ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
2: Převedení části agendy na úřady práce kritizuje část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou teď k posouzení senátoři. Nový přívoz v Lovosicích je před dokončením. Původně měla být loď na elektrický pohon spuštěna na vodu během května. Vedení města ale stále neví, kdy začne přívoz mezi Lovosicemi a Píšťany jezdit. Kvůli dlouhým dodacím lhůtám elektromotorů musely technické služby města změnit motorizaci lodě. Více řekl nezávislý starosta Vojtěch Krejčí.
4: Loď osadíme o klasické spalovací motory a do budoucna budeme řešit to, zda bude výhodné je vyměnit za ty elektromotory se solárními panely a s nabíjením.
2: Celkové náklady představují 2,5 milionu korun. Přívoz by měl zajíždět přímo ke břehu a mít sklopnou plošinu. V zákupech na Českolipsku si lidé na dvou místech mohou dobít elektrokolo nebo mobilní telefon. Radnice nechala nabíjecí sloupky umístit na náměstí Svobody a v areálu koupaliště. Jak Českému rozhlasu řekl starosta Radek Lípa ze starostů pro Liberecký kraj, je to hlavně služba pro turisty a díky finanční podpoře Libereckého kraje je dostupná zdarma. Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu nepovažuje za dostatečné řešení. RSVP Trust je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat Babišovi potomci, jakmile předsedovi hnutí ANO vyprší poslanecký mandát. To je podle Transparency v rozporu se zákonem a unie by nemusela dotace zpětně proplácet. Andrej Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmů vyřešil. Dodal taky, že už se k tématu nebude vyjadřovat.
1: Počasí.
2: V noci polojasno až skoro jasno, k ránu zejména na západě i oblačno, teploty klesnou na 12 nebo i 7 stupňů. Zítra ráno čekáme na východě kraje ještě většinou malou oblačnost, postupně se zatáhne, odpoledne a večer čekejte od západu přehánky nebo občasný déšť. Teploty zítra vystoupí i k 25 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte za 28. kilometrem ve směru na Prahu pozor na pokračování řešení nehody dodávky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Ucelený přehled toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co se dnes stalo na severu Čech v 60 minutách. To je Den v kraji, který právě začíná. Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever přeje Lenka Šobová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Stručný souhrn dnešních událostí ve zpravodajské zkratce pro vás má František Janačík.
2: Trpělivost řidičů na Ústecku prověří dnes zahájená přestavba křižovatky v takzvaném Dulíku na silnici 1/30 mezi čerpací stanicí Ono u Chlumce a příjezdem do Ústí nad Labem přes Úžín. V křižovatce silničního tahu, kterým denně jezdí i 16 000 vozidel, v minulosti došlo k několika vážným nehodám i s oběťmi na životech. Místem prací za 32 milionů korun, které potrvají do října, se teď projíždí kyvadlově.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a pořad Den v kraji. V Dubí se zájemci dozvědí podrobnosti k dokumentaci pro těžbu a zpracování lítia. Setkání svolal spolek Cinvald v Lidovém domě v části Pozorka. A právě tam je i naše reportérka Jana Vitásková. Jani, pěkné odpoledne.
1: Pod hodinkou zatím přišlo asi 60 lidí, ale stále přicházejí další. Je tady třeba i starosta Dubí nebo Újezdečku. To setkání svolal spolek Cinvald s předsedkyní Kamilou Vítek-Darinkovou. Kritizují nedostatek informací od těžařů, obávají se úbytku vody na Cínovci, kde ona sama s rodinou žije, taky nárůstu dopravy v Dubí. To jsou ostatně i obavy lidí, kteří přišli a se kterými jsem před chvílí mluvila. Všichni se chtějí seznámit s dopady těžby na přírodu, na dopravu, každodenní život. Chtějí znát, co vlastně znamená ta dokumentace. Plánovaná těžba přímo ovlivní život v Krušných horách a taky města a obce pod horami, tedy Dubí, Újezdeček nebo Teplice. Písemné připomínky je možné podávat do 11. června na Ministerstvo životního prostředí. A podle oznámení v informačním systému EIA se ještě uskuteční veřejné projednání. To bude 17. června tady v Lidovém domě v Dubí. Na tom veřejném projednání můžou zúčastnění vznést své připomínky formou vystoupení a budou taky podkladem pro vydání závazného stanoviska k tomu posouzení vlivu záměru na životní prostředí, tedy stanoviska EIA.
0: Jani, připomeň prosím ještě, v jaké fázi je záměr na těžbu lithia?
1: Po tom dokumentu EA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, bude následovat příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Se zahájením projektu Geomet předběžně počítá v roce 2030. Těžbu lithia zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu taky česká vláda. Takové projekty mají mimo jiné přednost při vyřizování povolení, posuzování vlivu na životní prostředí a územním plánování.
0: Vysvětluje reportérka Jana Vitásková, která se s námi spojila přímo z Dubí. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 22 minut po páté se společně podíváme na to, jaké počasí si pro nás přichystal 3. červnový den a taky jaké nás čeká zítra, tedy 4. Já bych řekla, že přestože to během dne moc nevypadalo, tak nakonec bychom středu za počasí mohli pochválit, protože se s námi rozhodla loučit slunečním svitem. Jak to vidí meteorolog, tak na to se ptám Jana Hrubého. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jaký byl ten dnešní den podle vás, podle profesionála?
2: No tak v počátku dne a vlastně i odpoledne jsme měli ještě velkou oblačnost. Vyskytovaly se nám hlavně ráno a dopoledne srážky a ty vlastně ubývaly a aktuálně nám ubývá i ta oblačnost. A s tím, jak ubývá ta oblačnost, tak nám aktuálně ještě rostou teploty, aktuálně tedy měříme od 19 do 22 stupňů Celsia, ale ve Šluknovském výběžku tam máme chladněji, tam máme aktuálně okolo 17 stupňů Celsia.
1: Ono se dneska trochu ochladilo, ale řekla bych, žádná tragédie to nebyla. Na jaké počasí se můžeme těšit zítra? Tak nejprve to vezmeme přes ty noční teploty až k těm zítřejším, prosím.
2: S oblačností, tak nám bude ještě během večera stále ubývat a ráno očekáváme, že naměříme od 12 do 9 stupňů Celsia a tam, kde bude celonoční vyjasnění, tak tam očekáváme okolo 7 stupňů Celsia a zítra ráno vlastně ještě očekáváme malou oblačnost, ale během dne nám začne oblačnost od západu přibývat a odpoledne a večer očekáváme, že se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a srážky by mohly být zejména na horách četnější a vlastně zítra očekáváme vyšší teploty než dnes a to od 23 až do 26 stupňů Celsia, ale opět zejména ve Šluknovském výběžku tam bude chladněji, tam jen do 24 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Jan Hrubý, který nás vyzbrojil informacemi o počasí, to proto, aby nás zítra nic nepřekvapilo. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: I v 17 hodin a 32 minut jste s Českým rozhlasem Sever a posloucháte Den v kraji. V Ústí nad Labem byl dnes slavnostně odhalen pomník dvěma významným rodákům, Oto Královi a Oto Hanzlíčkovi. Oba bydleli ve stejné ulici, chodili do Sokola a společně zakládali skautský oddíl. Oba se účastnili odboje během druhé světové války a oba za to zaplatili životem. Oto Král byl popravený v berlínské věznici Plzeňské a Oto Hanzlíček zahynul ve službách RAF. Jak se zrodil nápad na pomník, řekl Slávce Brádlové dlouholetý aktivní člen Junáka Bohumil Muzika.
1: No, budete se divit, ale myšlenku to vzalo v kulturním zařízení jednom. Seděl tam Pavel Schläger, seděl tam Petr Nedvědický, což je taky bývalý scout, a seděl jsem tam já. Pavel Schläger přišel s nápadem, že by se tady měl obnovit Oto Královi desku, která za záhadných okolností zmizela. Ota Hanzlíček tady nikdy žádnou desku nemá, protože v té době jsem měl nějaké jednání s architektem Michalem Gabrielem, tak mě napadlo, že bych ho oslovil. Tam bylo takový jo a ne, ale za 14 mě volal. Okamžitě ke mně, já ti něco ukážu. Ukázal mi návrh tohle pomníku.
2: Michal Gabriel je architekt, který zpracoval návrh pomníku Oto Krále a Oto Hanzlíčka.
3: Jako Ústičák bohužel jsem o nich moc nevěděl. Jsem se to dověděl až vlastně od tady kolegů, kteří mě víceméně požádali o to, jestli bych jim nepomohl umístit pamětní desky těmto dvou lidem tady na ty dva domy, které jsou kousek od sebe. A pak přišla vlastně taková úplně extrémní náhoda. Oba dva majitelé domů odmítli ty desky tam umístit. Takže z toho původního záměru, že někde budou dvě pamětní desky, se najednou stal takový problém, kam je dát. A já jsem jako kolegům říkal, že si nemyslím, že je dobře, aby byly někde jinde. A mezi tím jsme se tady pohybovali a najednou se ukázalo, že tady de facto mezi těma dvěma domama je jedno místo, který jsem jako vytipoval, že by mohlo být pro ten památník jako takovej. Protože to úžasná shoda okolností. Oni se znali, byli kamarádi, oba dva položili život za tuhletu zemi, za svobodu, za mír. A najednou vystoupila do popředí taková ta myšlenka, že budou mít jednu desku a že tu desku je potřeba umístit na něco. A původně to vznikalo tak, že to bude jenom nějaký prvek, který odolá větru a tak dále. A najednou se z toho objevil takový latentní symbol národní vlajky, která je tam velmi jako jenom decentně čitelná. No a k tomu už pak zůstal jenom ten materiál, oblíbený materiál architektů, kteří se trošku motají u těch památníků, ale myslím si, že i ten materiál tím, že je vlastně jakoby prostý a není to mramorovo-bronzová monumentalita, tak to dostalo takovýhle výsledek. No.
4: Den v kraji.

0: Přeji pěkné středeční pozdní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte Den v kraji. Řidiči, kteří jedou z Teplic nebo Chlumce do Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30, se musí až do podzimu obrnit trpělivostí. Čeká je totiž spousta dopravních omezení. Ředitelství silnic a dálnic začalo s poslední fází stavby kruhového objezdu na křižovatce do Chabařovic a Chlumce. Podrobnosti má reportér Jan Beneš.
1: Důležité je říct, že řidiči jedoucí z Chabařovic a z Chlumce komunikací u dálnice, respektive u Šmelce, se kvůli stavbě kruhového objezdu na silnici 1/30 nedostanou. Stejně jako z hlavního tahu do Chabařovic ani Chlumce neodbočí. Co se týče samotné silnice první třídy číslo 30, je tam svedený provoz do jednoho jízdního pruhu. Za stavební firmu dodává podrobnosti Tomáš Hořejší.
2: Po celou pracovní dobu, kdy budeme pracovat, zde budou regulovčíci, protože mají vyšší propustnost dopravy než semafory, logicky. Semafory budou instalovány až po skončení pracovní doby a v době volna nebo svátku.
1: Zdržení na hlavním tahu do Ústí nad Labem by mělo podle Hořejšího trvat maximálně 10 minut. Objízdné trasy vedou pro nákladní dopravu výhradně po dálnici D8. Osobní auta mohou v přestanově odbočit do Chabařovic, kde ale komplikuje dopravu stavba mostu. Tvoří se tam v dopravní špičce kolona z obou stran.
0: Proč se ředitelství silnic a dálnic rozhodlo ke stavbě téhle okružní křižovatky u Chlumce?
1: Podle mluvčí společnosti Petry Drkulové po silnici 1/30 denně projede až 16 000 aut a křižovatka se proto stávala místem častých dopravních nehod.
3: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
1: Stavba okružní křižovatky vyjde na 32 milionů korun. Hotová má být v říjnu.
0: Částkou 600 tisíc korun přispělo na stavbu taky město Chlumec. Jak tamní radnice vnímá stavbu kruháku?
1: Podle nezávislé starostky Chlumce Veroniky Srinkové čekalo město na stavbu okružní křižovatky několik let.
4: Výstavbu té křižovatky vítáme, protože město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů.
1: Ještě doplním, že Chlumec financuje stavbu nových autobusových zastávek a chodníků, jak bylo řečeno, za zhruba 600 000 korun.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byly Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu Sever i 11 minut před šestou posloucháte Den v kraji. Sklad potravinové pomoci v Děčíně má nový program na příjem a výdej balíčků s potravinami a drogérií. Středisko městských služeb si ho nechalo naprogramovat přesně podle svých požadavků. Až doteď tam pracovníci vydávali všem víceméně stejné balíčky. Teď můžou klienti dostat cíleně například bezlepkové potraviny nebo více věcí určených pro děti. Nový program šetří administrativu a klientům u výdejního okénka stačí jeden QR kód.
1: QR kód. Tak, tašte.
2: Dejte sem ty tašky, prosím.
1: Pavlí, můžeš mi načíst ty QR kódy?
3: Helena Gažiková přišla i s dcerou pro potraviny a drogery. Do výdejního skladu chodí už třetím rokem. Tentokrát přišla s QR kódem.
4: Mají tam děti jogurty, pečivo, prostě paštičky, oleje, těstoviny tady má, nějakou tu hygienu.
2: No jak dlouho vám to vydrží?
4: No podle toho, co si děti třeba rádi vemou, co z toho právě uvařím třeba, jo?
3: Právě nový systém evidence výdeje, který teď potravinový sklad zkouší, umožňuje napasovat potravinovou pomoc Gažikovým přesně takovou, jakou potřebují.
4: Jsme rádi za to, co fakt, že nám dávají pro ty děti.
3: Systém vymyslel Vít Horáček a naprogramovala ho za pár tisíc firma, která se programováním zabývá.
5: Předního výdej, vybere si, jestli chce potraviny, materiál, kde dáme potraviny, řekneme, že na konzervy, třeba vepřové, jo? Protože je to zrovna muslim. A dáme jenom přidat.
3: Ukazujeme, jak celý systém funguje. S klienty se domluví na tom, co přesně potřebují sociální pracovníci nebo organizace, které jim pomoc vydávají. Požadavky nebo omezení, třeba bezlepková dieta, se přiřadí k určité domácnosti a pomoc je pak víc osobní a cílená. Systém má další výhodu.
6: Ta administrativa se snížila zhruba o 60% na středisku městských služeb i potravinové výdejně.
3: Dodává Horáček. Děčín provozuje výdejnu potravinové pomoci už čtvrtým rokem. Zájem o její služby se neustále zvyšuje. Třeba za první čtvrtletí loňského roku poskytla výdejna balíčky s pomocí 298 rodinám. Ve stejnou dobu letos už obsloužila 336 rodin. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Středeční den v kraji jde do finále a o jeho závěr se postarají další zprávy s Františkem Janačíkem. V nich mimo jiné informace o tom, která z populárních cyklostezek na severu je dnes a zítra uzavřená a proč. Od mikrofonu se s vámi pro tuhle chvíli loučí Lenka Šobová. Pěkný zbytek středy.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na silnici z Chlumce do Ústí nad Labem začala poslední etapa stavby kruhového objezdu. Řidiči musí počítat se zdržením. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření. Mimo jiné chce víc podpořit mladé lidi. SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti dnešnímu soudnímu rozhodnutí se odvolá. V noci polojasno až skoro jasno, k ránu i oblačno, teploty klesnou až k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Řidiči jedoucí z Teplic do Chlumce, z Chlumce nebo Ústí nad Labem po silnici 1/30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední fázi budování kruhového objezdu na křižovatce do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory anebo regulovčíci. Více řekla mluvčí silničářů Petra Drkulová.
3: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
2: Objízdná trasa pro kamiony vede aktuálně s Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky vyjde na 32 milionů korun a hotová má být v říjnu. V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice 3. třídy z Manušické křižovatce u Častolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky respektovat pokyny stavbařů. Příští týden 8. a 9. června bude cyklostezka mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v Manušicích přerušená úplně. Bude se pokládat nový asfalt. Jak řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, pro pěší budou v úseku vyhrazené koridory po stranách silnice. Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun, anebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu z naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za údajně nenávistné předvolební plakáty. Proti dnešnímu nepravomocnému rozhodnutí soudu se odvolá, řekl to šéf hnutí Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Na jednom z nich byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu šlo o podněcování k nenávisti. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit.
4: Já si myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv. A pokud soud rozhodl, myslím si, že je potřeba to respektovat, my bychom si z toho měli vzít všichni poučení, že tudy cesta rozhodně nevede.
1: Počasí.
2: V noci polojasno nebo skoro jasno, k ránu, zejména na západě i oblačno, teploty klesnou na 12 nebo i 7 stupňů. Zítra tedy ve čtvrtek čekáme na východě kraje ještě většinou malou oblačnost, postupně se ale zatáhne. Odpoledne a večer čekejte od západu přehánky nebo občasný déšť. Teploty zítra vystoupí i k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Černčicích u Lounce v ulici Třebíského u náměstí srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání

Bliskovina Olympic a Nebe nad hlavou. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které rozhodně nestárnou. Pěkný večer vám také už od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady večerní písničky na přání. Pokud posloucháte poprvé a neznáte kontakty, tak teď dobře poslouchejte. O písničku si můžete zavolat, číslo telefonu to je 475 212 212 nebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tady tady kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, tak tady mám už nachystanou také první SMS-ku. Prosím pro babičku Květu písničku od Anety Langerové Voda živá, že ji mám moc ráda. Děkuju, Katka.

0: Voda živá, Aneta Langerová, jsou tady písničky na přání a teď už také ten první telefonát po 18. hodině a na telefonu je Štětí a ze Štětí nám volá posluchačka Lenka, která měla obrovskou radost, že se dovolala jako první. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny do studia a všechny posluchače.
0: Děkujeme, tak vy jste vybrala jakou písničku?
1: Dianu od Hloška
0: a Kotvalda. Ano, oba nám tady zaspívají za chviličku. No a komu zahrajeme tu písničku?
1: Mileně, Pavle a Elí.
0: Dobře, a vám ode mě, jo?
1: Tak, děkuju.
0: Ať se máte hezky. Tady je Diana a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy Standa Hložek, Petr Kotwald a písnička Diana. No ale pokračujeme, hned tady mám nachystaný další telefonát. Po delší době se nám také hlásí Hřivice a odtud nám volá paní Anděla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A dneska bych chtěla podat písničku zase za... Poledne jsem hrála, tak dneska zase dávám hrát jiným děvčatům. Chtěla bych to dát Pepovi do Štětí, Kolčavům na Smolnici, Andertům do Mětluk a Fistlům tady ze Hřivic.
0: Dobře, a také vám zahraju.
1: A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Tak teď jsme dali řeč mi dva a teď nám bude zpívat písničku s tímto názvem Dalibor Janda, to je za chviličku, vidíte. Pojď dáme řeč, se to jmenuje. Tak si také užijte a naslyšenou.
1: A příjemný den, hezký.
0: Vám také hezký večer. Naslyšenou.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: V Krapčicích u Roudnice nad Labem stojí tři nové komunitní domy pro lidi s Alzheimerovou nemocí, unikátní v celé naší republice. Zázemí tam najdou na 20 seniorů a dohlížet na ně bude i umělá inteligence. Kolik stála stavba a vybavení domů? Kdo bude platit provoz? Jak budou vybírat klienty pro umístění? Na to se budeme ptát Aleše Gabriše, ředitele Diakonie Krapčice. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Talivorianda, pojď dáme řeč a teď dáme řeč s další posluchačkou na telefonu. Ve vysílání vítám posluchačku Alenku z Litvínova, také po nějaké době. Zdravím, dobrý večer.
1: Zdravím vás a posluchače.
0: Tak písnička je nachystaná, vy jste říkala Harlekin, v jednu chvíli jsem si myslel, že si budeme povídat o dortech, ale je to písnička od Věry Martinové samozřejmě. Komu ji pustíme, komu ji zahrajeme?
1: Já bych to chtěla pro svoji dceru, protože jsem teď po operaci a ona se u mě stará, takže pro ní.
0: Ano, určitě.
1: To je její přání, takže dobře. Jsem to dělala pro svoji dceru Petru.
0: Že jí zdravím a písnička je pro vás samozřejmě, ode mě.
1: Ať
0: se máte dobře, hodně zdravíčka přeju a teď už je tady ta Věra Martinová. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Věra Martinová, to byla písnička Harlekin, za námi pár telefonátů a já tady mám teď nachystaný další z vašich písemných vzkazů. Tentokrát je to e-mail a je ke krásným kulatým narozeninám. Dobrý den, prosím o zahrání písničky na přání pro paní Vlastimilu Patkovou z Račickým 80. narozeninám. Naše milá Vlastičko, k tvým dnešním krásným kulatým 80. narozeninám ti přejeme jen to nejlepší, především hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať jsou tvé dny naplněny radostí, pohodou a úsměvem. Tohle všechno a ještě něco navíc ti z celého srdce přejeme my všichni, kteří tě máme moc rádi. Pepa s Hančou, Blanka s Jirkou, Bára s Danielem, Zuzka s Matějem a Jiřa. No a já se přidávám a teď už Karel Gott je tady nachystaný s písničkou Být stále mlád.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Karel Gott a Být stále mlád, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pojďme se opět věnovat také telefonu, kdyby náhodou někdo nevěděl, číslo je 475 212 212 a tohle číslo také vytočil Milan z Horní Poustevny a už je tady s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Lucie, jsem posluchačů Vlády a Sever, tady byl pan z Horní Poustevny, zdravím všechny.
0: Ještě jednou děkuju a zdravíme. Tak co si zahrajeme pěkného?
1: Tak bude to Lucka Ondráčková, pětnička Stanice Svět.
0: Dobře, a komu zahrajeme?
1: Bude to zase jako vždycky pro naše zdravotní sestřičky, pro kuchy z 18, pro Kau Novotnýho, pro Milanka Urbana, pro Lucku Bíhovou, pro Niku Geršta, pro Pana Bláhu, pro Pepu Pospíša, pro Martina Grozdu, pro Vědečka Hnickýho.
0: Ano.
1: A taky pro... No, honem.
0: No?
1: Lucku.
0: Dobře, tak. Lucce budeme hrát Lucku Vondráčkovou s Radimem Flendrem a písničku Stanice Svět. Milane, i pro vás a naslyšenou.
1: Děkuju moc.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Domácí 80. léta a písnička, která rozhodně také nestárne. To byla Petra Janů a písnička, která se jmenovala Stůj. Pojďme se dál věnovat také písničkám na přání. Další telefonát už je nachystaný, je od Benešova nad Ploušnicí a ve vysílání také srdečně vítám paní Marii. I vám přeji dobrý večer.
1: Děkuji vám nápodobně, zdravím vás, celé vaše Bezva rádio.
0: Děkujeme, děkuji.
1: A všechny posluchače.
0: Ano.
1: A prosím bych pro vás a pro všechny Montyho Čardás od Evy Pilarové.
0: To musíme zahrát, rozdovádíme to tady ještě více než před chvíličkou s Petrou Janů.
1: Je to úžasný, hele, jaký to prostě...
0: Ano.
1: No.
0: Jaký to
1: prostě
0: pěkně
1: to
0: zpívalo
1: poslouchá,
0: a tady chce těch slov. Tak si to teď pustíme
1: tak.
0: A bude to i pro vás, ať máte krásný večer.
1: Tak,
0: naslyšenou,
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuju i nápodobně naslyšenou, díky.

0: Eva Pillarová, Montyho Čardáš a pokračujeme dál, tak se podíváme na křivoklád, nebo pod křivoklád do křivokládu. A Milana zdravím ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirku, a všichni posluchači. Tak si myslím, že na závěr, ještě takový pěkný den, tak bychom to mohli roztančit.
0: Určitě.
1: Takovou krásnou diskotékovou skladbou od Aby, Gimme Gimme. Tak si užívejte.
0: A vy také samozřejmě máte tam i také hezky, tak k tomu už chyběla jenom taková legenda, tedy skupina Aba. Tak hezký poslech, hezký večer a naslyšenou.
1: Všem.

0: Kolik tedy švédská čtveřice, švédská legenda, skupina ABBA, písnička Gimme, Gimme, Gimme. No a pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátu, číslo 475 212 212, také vytočil posluchač Mirek z Mostu. Teroutek zdraví, Mirek tady od mikrofonu s Ústí nad Labem. Dobrý večer.
1: Dobrý den, pane moderátore, tady posluchač z Mostu, Míra číslo 2.
0: Ano, dobře.
1: A já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Rádia Sever. A písnička by tam byla, tu celé jsme spolu vybrali, a kdybyste ji uvedl, byl byste v té
0: laskovosti. No určitě, Aleš Brychta, jak se si přál, a Dívka s perlami ve vlasech nás čeká. To je také moc hezká písnička, zase pro změnu z našich domácích hudebních luhů a hájů. Tak si také užijte, no a samozřejmě přeju i dál pěkný večer a zase někdy to štěstí, až budete volat, ať spolu zase můžeme něco vybrat. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pane moderátore, naslyšenou.

Aleš Brichta, dívka s perlami ve vlasech. A tady mám ještě pro dnešní písničky na přání nachystaný jeden e-mail. Dobrý den, prosím, zahrajte pro Lindu a Herberta do Halbrnu písničku Červená sukínka jim pro radost. Písničku Červená sukínka jim pro radost posílá kamarádka Jana. Písničky na přání za chvíli skončí, ale další tady budou opět zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se těším opět, naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Ústí nad Labem je ode dneška otevřené nové informační středisko Evropské unie. Děčínský okresní soud poslal do vazby mladistvého lupiče z Českolipska. SPD odmítá rozsudek, že její předvolební plakáty z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. V noci polojasno až skoro jasno, k ránu i oblačno, teploty klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. V Ústí nad Labem nezahájelo činnost nové informační středisko Evropské unie Europe Direct. Sídlí v prostorách spolku Bedna v Masarykově ulici. Zahájení se mezi jinými zúčastnila vedoucí zastoupení Evropské komise v Česku Monika Landmanová nebo senátor Jan Schiller z Hnutí ANO. Středisko Europe Direct působilo od roku 2007 až do konce roku 2025 v Mostě. V Ústeckém kraji dlouhodobě zajišťuje informační servis o Evropské unii a pořádá přednášky nebo vzdělávací akce pro školy a veřejnost. V Česku má dalších 12 poboček. Okresní soud v Děčíně poslal dnes do vazby mladistvého muže z Českolipska. V České Lípě napadl 3 ženy. První z nich oloupil v noci z neděle na pondělí u hřbitova. Ukradl jí kabelku a udeřil jí pěstí do obličeje. Ženu museli ošetřovat záchranáři. Stejnou noc muž oloupil a napadl další ženu na sídlišti Špičák. I ta musela navštívit lékaře. Lupiče policie zadržela krátce po druhém útoku. Jeho stíhání pak rozšířila ještě o 3. případ. Ten se stal v únoru na stejném sídlišti, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
2: V Bardějovské ulici na sídlišti Špičák v České Lípě oloupil jinou mladou ženu. Tu nejprve chytil za vlasy a oblečení a smíkal ji po zemi. Chtěl po ní přitom její peněženku a také ji dostal. I ona musela vyhledat lékařskou péči.
0: Hnutí SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti dnešnímu rozhodnutí soudu se odvolá a je připravené pokračovat až k ústavnímu soudu. Řekl to šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Případ se týká 2 plakátů před krajskými volbami v roce 2024. Na jednom z nich byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle Okamury nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru. Obžalobě čelí i Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože ho v poslanci v březnu odmítli vydat. Maximální cena benzínu zítra znovu poklesne. Čerpací stanice budou moci litr prodávat nejvýš za 1,40 korun a 8,90 haléřů, přibližně o 30 haléřů levněji než dnes. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně naroste. Za litr můžou řidiči platit zítra až 39 korun a 1,50 haléřů.
1: Počasí.
0: V noci čekejte k ránu až oblačno, teploty klesnou i k 7 stupňům. Zítra se postupně zatáhne, odpoledne a večer čekejte od západu i přehánky nebo občasný déšť, teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S kyvadlovým provozem a zdržením počítejte v centru Ústí nad Labem v ulici Tovární. Dělníci tam opravují povrch vozovky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náš.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
2: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků, je to totiž slovo sauna. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
1: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
2: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
1: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala. Mm-hmm.
2: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
1: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
2: Přesně tak, zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. Mm-hmm. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundár a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
1: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyků, ale to zase někdy příště.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy jí má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různé kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na Pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se, zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla a vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co? Tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nikol Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat. Jo? Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, který ho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freněných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho texty radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní, já jsem se snažila už poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou, mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila, jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská, tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalije střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám další jako, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: text. Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala, ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář a tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo mám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může přesně vás třeba někam posunout, tak si ji věnuje.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová.

0: naším hostem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťu nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Koyál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
2: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
2: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
4: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
2: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
5: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
2: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Moravský vysílač Koyál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
6: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
7: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměr náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Webba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bo-

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali Synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou.

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen, celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic. Počasí. V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rousínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212, čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdili černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem podýmelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
3: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
4: No, místo tabule pařez.
3: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
4: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
3: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
4: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
3: Jak to?
4: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
3: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
4: Je. Člobrdo, ten krůtí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
3: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
3: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
4: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, víš?
2: No, bolit bych nebyl. S tebou si tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
4: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
4: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
4: Nemáš, proč si nepřines, tati?
3: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
4: Ne.
2: Tak hádej.
4: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
3: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
4: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
4: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
4: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
3: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
3: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
4: Kam sem?
2: No sem.
4: Kam tam?
2: No domů, pro pilu.
3: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
4: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pa!

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječí tlapku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z deváté

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníž, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali.

0: ale jakou dálku. Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi.
1: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
0: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě. Litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v Pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší jedné hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl, no a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase řecko-římský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam cestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to do druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jak, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej. Tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, jo, jestli můžeme se nějak nevyzdět a tak, jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo říkám na toho. Na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedné cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako na jednu cestovku, no, to jako normální guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu čte. Na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak když jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to půjde. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak když tady normálně anglicky a my jsme říkali, že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Je, pane, ješiš, vy jste Češi? No konečně, už po dlouhý leta byděm tady, jak to můžu mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že, co, jak se tam toho. No a pane říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta by emigroval do světa, no a tak se pojď, tak uženil, no a tak jsme jako toho už takové zůstaly, se jako nevrát. Totiž už se má rodiče...
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuji, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, buďte tam hodný. No, takže se, tak jsme si jako tom mluvili český, tak vám potom dali nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak říká, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dali nám do toho, dali nějakou jaký směr, no, kam jezdí tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačata. No tak jsme tam jako šel se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste měl, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No, tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představit, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zas někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čech a domekáme do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem jí to všechno povídala. A ona říkala, no to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem viděla předtím, že to jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že člověk Čechůry, já jsem říkala, no čeho oni vypovedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla,
1: ano,
0: nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no
0: ano,
1: jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, k čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem viděla tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo, je koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A tata mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůžeš všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to je jahoda,
0: je
1: skoláč s jahodama. Je skoláč s jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to jsem nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuzile, co zaslechl, co by slyšet.
0: No právě
1: nemusel,
0: na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to vás moc. To jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství. A,
0: rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám krásné léto, které už
1: všechny
0: je na cestě.
1: Všichni známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to nejednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaký té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18, 19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct,
1: to manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho. To je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mokly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle, jako jo. A jako, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší jedné hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od tady od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové, nebo snad třeba i nebiologické matky, mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ty ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu leta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám. Naslyšenou. Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuji, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/Linka. Ovšem teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitančik a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se nohrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, a tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám od toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit, jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomluvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nějak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojeni, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré, kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaké pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromí, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nejde, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný.
0: Jo?
1: Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, mě, jo? Jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo, jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo. A A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám,

0: chodím do jiného kolektivu, je tam rozumné kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
1: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
0: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
1: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
0: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila s paní, která mi byla sympatická. Jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. Mm-hmm. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla. A napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. Hmm. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka. Jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu. Přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě, já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo?
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem mucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle, a řeknu vám, že mám svatý klid, telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela stotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu. Tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se takový urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme fakt jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
3: Máme toho bohužel víc a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no. No
0: tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel s Nadšenými lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Mm-hmm. Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím. A jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stán a třeba za váma přijde jako i mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
4: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No.
1: A chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl. Takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu. Tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni mě chtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami, tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchyně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízena, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus, jo. Já jsem nebyly bony, jo, lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení a měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako punčíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou v srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Hmm. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, abych si to nedovolila v životě. Ale tenkrát jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Na bylo 19 jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli. A nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto.
1: Ale... Ještě vám něco povím, když maminka umřela, já přišla do toho bytu, tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka, já jsem šla do toho bytu po její smrti se pohřívat a tam měla ty moje skleničky z toho tu sexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To proto, že paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pane Borku, já vám povím taky jeden trochu veselý případ a jeden taky smutný.
0: Takový je život, no, ano.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola, kedy, že boli jako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa jako povolení na zabíjaní prasec. Jako keď sa malo zabíjacka robiť. No a to bolo pred Veľkú nocu a naši nevím prečo, tak jako oni chceli zabíjať jako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak je, mama ma vystrojili, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, že, a teda aby som išla spať, tak som išla spať, už staj sa mi teda akože stela, ja som sa hodzívala tak skoro spať. No a tak išla sem spať a tak naraz došel sused k nám.
0: Měla jste jít spát, protože chtěli, abyste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chtěli, aby se měla spát, oni se ten soused zabíjal, on byl jako masár, on zabíjal prase a on měl zabíjat a oni se s ním mali dohodnout.
0: Takhle.
1: Lenže já jsem to nesměla jako počuť. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, vola kedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých ženatých vydatým a také dejaké oné. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoty rozebrali. Víte, ja sem, už sem si to v ten peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, všetci ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí deti toho suseda tiež odvedú k svekru si jeho. Aby sme neboli ani tí deti doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedilo a už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po Veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Víte, že opýtaj sa, že keď ste žme tajné veci, opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa ma, že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali však, ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tej starej.
0: Áno, ja vám rozumiem, oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
1: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
0: Aha.
1: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to. No, tak ja som potom teda, potom sa ma pýtali, teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Já jsem na Velkou noc nejedla zabíjačku. Jedla jsem múdzené maso, co jsme svetili, keď jsme boli na omši v sobotu, na Bílou sobotu.
0: No prostě nic se od vás nedozvěděli.
1: No, tak nedozvěděli se nic. Já jsem prostě oné. Tak potom to chodilo, je to jako skončilo, a potom, kdo to mohl spravit, kdo to mohl udat. Ale já jsem to neudala. To je jako, ale to udali taká najlepší kamarádky, to boli dve, maminé, tí to udali.
0: Mm.
1: No. A tak teda to Vyondro vysvítlo tak, že a potom já až po koľko rokoch jsem sa priznala, že jsem to čula. No, lenže oni nevedeli, kdo to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď jsem sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to jsem asi já, to bolo už potom na mňa. Lenže já jsem povedala, já ne, já jsem to neudala, já jsem měla toľko rozumu, že aby jsem to nepovedala, keď jsem to jako nesmela, keď ma tam odvedli k té starinke, tak jsem to nepovedala a potom ale sa to dozvedela, že to povedali ti dve maminé kamarádky.
0: Tak, výborně, no. to je ten veselejší příběh, jo?
1: No, to je ten veselejší.
0: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
1: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebo smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona barkedy, keď jsem já například robila palacinky, alebo nějaké také, ne, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. Já, keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sa mi a ona mela sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam dosla, tí parasínky sa nonesla, tak oni tam sedli, tá jej sestra, ona a mama a oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja dosla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
0: No, to som niekde, no.
1: No, a včera ti naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem. A oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a naraz, keď som jako odchádzala, tak mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A v člete mi, ja som si tú botu jako obúvala a ona povedá, že čula nás asi. A ona, tá moja kamarátka povedá, no že nech čula, že však ona aj tak tému nerozumela, že ona je sprostá.
0: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky, že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
1: ano, hloupá,
0: řekněme.
1: No,
0: tak.
1: Že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a zlobila botu a išla jsem preč. A v cvíti naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podezrenie, že teda ona otehotnila na dovolenke a teda tak. Lenže všetko sa stalo to, že sme sa jako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že vzrezenie, že to má ako, že ono, že od muža, že na dovolenke, sa pravda figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, kto to je.
0: Tak ste to propálila takzvane. No, paní Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
1: no,
0: zkuste
1: tak
0: zpět k závěru.
1: No a potom jsme boli na volbách, keď to je jako na volbách, a tam sa ta jedna pani pýtala, že bože, že na koho mi hen ten chlapec je, to tam bol syn tej, co to mela od toho jako druhého. A ja se mi jednoducho povídala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, a ten chlapec sa celý na neho podobá.
0: Aha.
1: No takže to sú dva prípady, ktoré sem teda jako se mela také, co sem nemela počuť.
0: No taky jste dostala dvojnásobný čas, jak se tak dívám na to, že spolu mluvíme už 10 minut. Paní Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: No, děkuji a dovidění, do počutí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. To nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, ať to nějak jako odstojí. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádr, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu?
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádr, když jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si zapeán, jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, tématu. Jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Bolku, já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychle hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát, možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, možná dlouhá takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodal. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, naschledanou.
0: Naschledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se toto. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, přeblíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si

0: kdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost a já tam zůstala zamčená. Tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
1: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
0: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
1: Rozumím, a jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo, tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
0: Ne, nebyla, to bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý, nebyla jsem technický, neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
1: Ano, rozumím, takže rozumím, já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás, takže jeden konkrétní zaměstnanec.
0: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babičce říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
1: Ale podívejte, je to, má to své místo. Někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak. A mějte se hezky.
0: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
1: Naslyšenou. Mimochodem, spánek ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem zase byla do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděla tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo
1: se? Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky,
1: dobrou
0: naslyšenou.
1: Noc.
0: Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a je jich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky a budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Valdemar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě vždycky varuju, říkal, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce nelehám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadal jako ty a tak dále, až nebude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. Já na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě. Já jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermo moci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: hoši, já nic nefoukám. Já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, že jo?
1: Určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je ten základ.
1: Jste přijal.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už víš, také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je, já
1: ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Přesně takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není
0: no,
1: ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karburunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karburunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když k vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ti tu chlapi zníjete zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo u nás tady v tomhle mlyně se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, Omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy ksu paní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. A druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se žensky nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče bráci. No tak, Karburunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, Omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek a Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko,
3: no kdypak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karbaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaké hraje, vole.
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava. Pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť mě.
2: Tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez jeho.
1: Kolik je hodin?
3: 10, porád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
4: A je. Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. No, takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu i přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertido! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
5: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
5: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
5: Čorto starýho.
4: Co?
5: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
5: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
5: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem?
5: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
5: Taky.
4: No, takže žuličko, já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
5: Ponže ručičku líbám, pane čert. Jo.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bína!
4: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
4: Jo, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porád.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
4: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
4: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
4: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze a vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. To máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
4: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
4: Vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
4: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
4: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
4: Tak ty,
3: já dávám.
4: Ty dáváš, dělej.
2: Ty dáváš.
4: Tak dělej, ať něco
3: uhraje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
6: Barva.
3: Dobrá.
6: 7 červených.
3: Let jako Brno.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco na přilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mé, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě jsem miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
2: A ten Vaša byl šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřídlený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v kostce. Tak já si řekl, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš?
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: ne, jsme nehráli.
5: Plody o světy.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
3: nezlob si
2: Františku. A Ty chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uliční...
3: Ten večer.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: Pepi
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepi Grus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráku.
3: To ano. Je klub dobráku.

0: vzpomínáte v Plodech osvěty s Deňku Baldovou?
1: No to byly brepty nádherné.
2: Slavný brepty.
0: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
0: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové,
3: slánofínové.
0: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
1: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
1: A nebo pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
1: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
1: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo,
0: Melo,
2: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
0: Pozdní lásce taky tam přece má říkat. I ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu. A těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla v oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
4: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střevo. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, ježvali, že?
1: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.